0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva v úterý zlevní, slovenské farmáře trápí sucho a Pavlát se vrací do hokejové extraligy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální ceny pohonných hmot v úterý ve srovnání s pondělkem klesnou. Litr benzinu zlevní o 39 haléřů na 44 koruny. Nejvyšší cena nafty pak klesne o korunu 30 a benzinky ji budou smět prodávat maximálně za 42,80 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ministerstvo práce plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí, a to v rámci chystané reformy péče o ohrožené děti. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit, podpořit by je měli psychologové nebo právníci. Před sněmovní konferencí o novinkách v pomoci dětským obětem to řekla náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová. Šéf rezortu Aleš Juchelka začátkem února ve sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Předloni sociální pracovníci řešili zneužívání, zanedbávání nebo týrání víc než 11 000 dětí. Z rodin jich odebrali téměř čtvrtinu. 8 dětí po krutém zacházení zemřelo, přes 260 jich skončilo v nemocnici, přes 3 000 potřebovalo psychologickou pomoc. Farmáři na Slovensku jsou zoufalí z extrémního sucha. Postihlo až 2/5 území a nejvíce to odnáší pšenice, řepka, ale také zelenina nebo brambory. Problém hlásí i ovocnáři a vinaři. Porosty jsou nižší, jejich růst se zpomaluje a kořenový systém je slabý.
2: Za prudkým nárastom sucha jsou vysoké denné teploty, výpary vody z půdy a veterné počasie. Plodiny, které se sejú, idú do výrazně presušenej půdy, a tak musí poľnohospodári intenzívne zavlažovať, pokiaľ vôbec majú na to k dispozícii vodný zdroj a závlahové sústavy. Pre kvalitu úrody budú rozhodujúce nasledujúce 2 týždne. Ak prídu zrážky v dostatočnom množstve a nebudú mať charakter prívalových dažďov, výrazný deficit vlahy by mohli aspoň zmierniť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Pavlát se vrací do hokejové extraligy. Reprezentační brankář se po 2 letech ve Finsku upsal Kladnu. Ve středočeském klubu vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého golmana informovali na svém webu. Pavláta, trenér národního týmu a v příští sezóně kouč středočechů Radim Rulík, zařadil do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Rodák z Tábora chytal extraligu za Chomutov, Plzeň a Pardubice. Pavlát je pátou posilou Kladna pro příští sezónu. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude zima, bude pršet a sněžit. Víc deště bude v Čechách. Ve vyšších polohách budou přehánky sněhové a teploty 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách naměříte kolem 3 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Smartwings omezí některé linky. Na sjezd sudeckých Němců do Brna má přijet bavorský premiér a policie po derby prošetřuje několik prohřešků. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Společnost Smartwings omezí v příštích měsících některé spoje. Dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví u vybraných spojů frekvenci létání. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od začátku června do konce srpna. Na změny u letů Smartwings upozornil web Airways. Mluvčí Smartwings agentuře ČTK řekla, že cestujícím dotčených linek firma nabízí vrácení peněz nebo změnu letenky. Policie varuje před rizikovým trikem podvodníků, slibují přivýdělek, ale ve skutečnosti ze zájemců o brigádu udělají své komplice. Kdo se zapojí, tomu hrozí trestní stíhání. Podvodníci slibují brigádu ve formě testování bankovních aplikací za odměnu v řádech tisíců korun. Jenomže brigáda spočívá v tom, že člověk, který se zapojí, ve skutečnosti pomáhá legalizovat peníze z trestné činnosti. Sjezd sudeckých Němců v Brně má být o smíření, říká to historik Ústeckého muzea Jan Vondrouš. Problém vidí ve výuce dějepisu, protože Čechům informace o poválečných událostech ze školy chybí. Vztahy mezi oběma národy podle Vondrouše vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997.
2: Která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak jak se vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků. No a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi.
1: Proto Vondrouš mluví o potřebě napravení vztahu z hlediska historie. Sjezd v Brně pořádá v druhé polovině května sudeto německé krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Bude to poprvé v Česku. Dorazit by měl i bavorský premiér Markus Söder.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policistům se povedlo ztotožnit několik hříšníků z derby pražských S. Detektivové vedou trestní řízení kvůli výtržnictví a poškození cizí věci. Těsně před koncem zápasu fotbalové Slávie se Spartou vtrhli domácí fanoušci na hrací plochu a napadli sektor Letenských i několik hostujících hráčů. Vršovickému klubu teď hrozí uzavření stadionu. Předseda odboru přátel Slávie David Ocetník se obává, že nešťastná událost může poznamenat i oslavy případného titulu.
3: Věřím tomu, že ho získá, akorát jsem přesvědčen o tom, že nebudou slavit ani fanoušci, ani tým přehnaně, protože bude mít spunc určité kyselosti.
1: Samotná Slávia už ze své iniciativy uzavřela tribunu Sever, padl také zatím jeden doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. Ocetník se ale obává, že klub má jen omezené možnosti, jak jeho dodržování kontrolovat. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude zima, bude pršet a sněžit. Víc deště bude v Čechách. Ve vyšších polohách budou přehánky sněhové. A teploty 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách jen kolem 3 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Cradupa, Ike Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva v úterý zlevní, slovenské farmáře trápí sucho a Pavlát se vrací do hokejové extraligy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální ceny pohonných hmot v úterý ve srovnání s pondělkem klesnou. Litr benzinu zlevní o 39 haléřů na 44 koruny. Nejvyšší cena nafty pak klesne o korunu 30 a benzinky ji budou smět prodávat maximálně za 42,80 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ministerstvo práce plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí, a to v rámci chystané reformy péče o ohrožené děti. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořit by je měli psychologové nebo právníci. Před sněmovní konferencí o novinkách v pomoci dětským obětem to řekla náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová. Šéf rezortu Aleš Juchelka začátkem února ve sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Předloni sociální pracovníci řešili zneužívání, zanedbávání nebo týrání víc než 11 tisíc dětí. Z rodin jich odebrali téměř čtvrtinu. 8 dětí po krutém zacházení zemřelo, přes 260 jich skončilo v nemocnici, přes 3 tisíce potřebovalo psychologickou pomoc. Farmáři na Slovensku jsou zoufalí z extrémního sucha. Postihlo až 2/5 území a nejvíce to odnáší pšenice, řepka, ale také zelenina nebo brambory. Problém hlásí i ovocnáři a vinaři. Porosty jsou nižší, jejich růst se zpomaluje a kořenový systém je slabý.
2: Za prudkým nárastom sucha jsou vysoké denné teploty, výpary vody z pôdy a veterné počasie. Plodiny, ktoré sa sejú, idú do výrazne presušenej pôdy, a tak musia poľnohospodári intenzívne zavlažovať, pokiaľ vôbec majú na to k dispozícii vodný zdroj a závlahové sústavy. Pre kvalitu úrody budú rozhodujúce nasledujúce 2 týždne. Ak prídu zrážky v dostatočnom množstve a nebudú mať charakter prívalových dažďov, výrazný deficit vlahy by mohli aspoň zmierniť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Dominik Pavlát se vrací do hokejové extraligy. Reprezentační brankář se po 2 letech ve Finsku upsal Kladnu. Ve středočeském klubu vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého golmana informovali na svém webu. Pavláta, trenér národního týmu a v příští sezóně kouč středočechů Radim Rulík, zařadil do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Rodák z Tábora chytal extraligu za Chomutov, Plzeň a Pardubice. Pavlát je pátou posilou Kladna pro příští sezónu. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude zima, bude pršet a sněžit. Víc deště bude v Čechách. Ve vyšších polohách budou přehánky sněhové a teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách naměříte kolem 3 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Avšak uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Smartwings omezí některé linky. Na sjezd sudetských Němců do Brna má přijet bavorský premiér a policie po derby prošetřuje několik prohřešků. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Společnost Smartwings omezí v příštích měsících některé spoje. Dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví u vybraných spojů frekvenci létání. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od začátku června do konce srpna. Na změny u letů Smartwings upozornil Web Airways. Mluvčí Smartwings agentuře ČTK řekla, že cestujícím dotčených linek firma nabízí vrácení peněz nebo změnu letenky. Policie varuje před rizikovým trikem podvodníků, slibují přivýdělek, ale ve skutečnosti ze zájemců o brigádu udělají své komplice. Kdo se zapojí, tomu hrozí trestní stíhání. Podvodníci slibují brigádu ve formě testování bankovních aplikací za odměnu v řádech tisíců korun. Jenomže brigáda spočívá v tom, že člověk, který se zapojí, ve skutečnosti pomáhá legalizovat peníze z trestné činnosti. Sjezd sudetských Němců v Brně má být o smíření, říká to historik Ústeckého muzea Jan Vondrouš. Problém vidí ve výuce dějepisu, protože Čechům informace o poválečných událostech ze školy chybí. Vztahy mezi oběma národy podle Vondrouše vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997.
2: Která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak jak se vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků. No a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi.
1: Proto Vondrouš mluví o potřebě napravení vztahu z hlediska historie. Sjezd v Brně pořádá v druhé polovině května sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Bude to poprvé v Česku. Dorazit by měl i bavorský premiér Markus Söder.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policistům se povedlo ztotožnit několik hříšníků z derby pražských S. Detektivové vedou trestní řízení kvůli výtržnictví a poškození cizí věci. Těsně před koncem zápasu fotbalové Slávie se Spartou vtrhli domácí fanoušci na hrací plochu a napadli sektor Letenských i několik hostujících hráčů. Vršovickému klubu teď hrozí uzavření stadionu. Předseda odboru přátel Slávie David Ocetník se obává, že nešťastná událost může poznamenat i oslavy případného titulu.
3: Věřím tomu, že ho získá, akorát jsem přesvědčen o tom, že nebudou slavit ani fanoušci, ani tým přehnaně, protože bude mít spunc určité kyselosti.
1: Samotná Slávia už ze své iniciativy uzavřela tribunu Sever, padl také zatím jeden doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. Ocetník se ale obává, že klub má jen omezené možnosti, jak jeho dodržování kontrolovat. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude zima, bude pršet a sněžit. Víc deště bude v Čechách. Ve vyšších polohách budou přehánky sněhové. A teploty 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách jen kolem 3 stupňů Celsia.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah. Takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno, doufám, že jste se hezky vyspinkali. 5.58, Pankrác, Vševolod a taky Všebor. A jeden Všebor tady se mnou má dneska zprávičky. Pěkný ráno, pište.
1: Dobré ráno. Koukám, kdo má dneska narozeniny a těch teda je, to si musíme povědět, měl by třeba narozeniny Ivan Král, slavný muzikant nebo producent, nebo taky Brad Gerwitz z Bad Religion. No a kam dneska za muzikou? Acid, Mother's Temple hrajou v Meat Factory, nebo si můžete dát Reds DC v Rock Café. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi utíkají od nafty k elektromobilům, čínské e-shopy zbrzdí paušální clo a Eurovizi budou provázet protesty. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Kvitují aktuální poznatky o výdrži baterií. Statisíce českých domácností má fotovoltaické elektrárnu na střeše domu. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobití baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí struktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Paušální clo vymaže hlavní výhodu čínských e-shopů. Evropská unie totiž od července zavádí clo 3 eura na každou položku do 150 eur, což je v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platform, jako třeba Temu. Jejich extrémně nízká cena kvůli clu vzroste a vrátí zákazníky k lokálním prodejcům. Alespoň to říká ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
3: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky, domácí spotřebiče, začne vracet k lokálním prodejcům.
1: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily, tak může cena podle Chmelaře vzrůst i o stovky procent. Vídeň hostí první semifinále soutěže Eurovize. S vystoupením izraelského soutěžícího souvisí i ohlášené protesty. Aktivisté je kvůli válečným zločinům v pásmu Gazy dnes chystají v centru rakouské metropole. Už týdny před zahájením soutěže oznámili ze stejného důvodu bojkot Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island. 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže se zúčastní 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Do něho postoupí 10 z nich. Kromě toho se představí i zástupci Itálie a Německa, kteří se finále jakožto soutěžící z velkých zemí zúčastní automaticky, stejně jako ti z pořádající země. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová první liga míří do finiše. Dnes se hraje třetí kolo nadstavby. Ve skupině o udržení jde do tuhého, pokračuje reportér Honza Čada.
4: Od půl šesté v podvečer táhne hlavně duel domácího Slovácka a ostravského Baníku. Když Hradiští vyhrají, odvrátí hrozbu přímého sestupu a když prohrají, znovu se namočí. Tonoucí Dukla Praha hraje v Mladé Boleslavi a Zlín hostí Teplice, které ještě úplnou jistotu nebaráže nemají. Večer od 8 pak šlágr Sparta Plzeň. Letenští už budou vědět, zda jim na kontě přistanou 3 body ze Slávie a zda ještě mohou doufat v to, v co už nedoufali, v titul.
1: Eric Clapton zažil v Madridu nepříjemný konec koncertu, když po hitu Cocaine odcházel z pódia před plánovaným přídavkem, zasáhl ho do hrudníku předmět připomínající vinylovou desku, který přiletěl z publika. 81letý legendární kytarista nevypadal zraněně, přesto se už na stage nevrátil a koncert skončil bez přídavku. Incident potvrdila španělská i britská média a videa okamžitě zaplavila sociální sítě. Dnes čekejte oblačno s lokálními přeháňkami, ve vyšších polohách můžou být i sněhové, maxima na Moravě klidně až do 14.
0: Tak mám tady nějaký problémy v dopravě, tak jednak si dejte pozor na Sokolovsku u Lomnice ve směru od Svatavy. Osobní auto se zvěří. Pozor, ulice od Stářova, je tam nehoda, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, je to na Oznicově náměstí. A ještě Frýdecko-Místecko ve Vedrini, Kaštanová ulice, dvě osobní.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Jednou Šamán, jednou Iron Maiden, jednou Pretty Reckless, 6.04.

0: den, samozřejmě 14. června v Hradci Králové. Samostatný koncert. 6 hodin 19 minut, berte to jako takovou přípravu, povinnou. No a za chvíli další muzika. Máme tady třeba Petra Kles.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale jukneme na dopravu, tak samozřejmě kolony už začínají někde být na Litoměřicku, silnice druhý třídy číslo 608. Je to odbočka na Přestavlky. Je to mezi Roudnicí nad Labem a níže Bohy bourala dvě osobní auta. Ještě pojďme do Plzeňské ulice v Ostravě, tady bacha, protože tady taky dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Kufr zbalenej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

Pretrekla tady budou taky v Hradci, samozřejmě, a potom v listopadu ve velkém sále Lucerny. Tohle jsou Paramore 625, za chvíli pište to.

0: Tak pěkně se ochladilo, protože máme to nějak 4-7 stupňů, jak kde. 6.29, Pankrác má svátek, za chvilku Edwin Collins, ale dáme si fleše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat nařízením ceny pohonných hmot. Zákon, který to umožní, podepsal prezident Pavel. Bavorský premiér Seeder oznámil, že navzdory vyhrocené debatě v Česku pojede na sjezd sudetských Němců v Brně. Týžden se setká s prezidentem Pavlem. Posledních 28 lidí opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Na lodi zůstává už jen část posádky. Brankář fotbalové Sparty Jakub Sudovčík se po napadení v sobotním ligovém derby v Edenu zhroutil a musel na vyšetření do nemocnice, řekl to místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali s Lícem 1-1 a v boji o záchranu mají nad sestupovými příčkami náskok 2 bodů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jdeme se podívat zase mezi borce, kteří už takhle v 6.37 mají auto tak trošku jakoby pomuchlaný. Na Kolínsku mezi Přistoupimí a Kšely bouralo osobní auto do stromu. Tady jsou záchranné složky, takže bacha. Mezi Roudnicí nad Labem a Nížebohy na Litoměřicku dvě osobní auta. Teď pojďme na porouchaný auto na dálnici D1 na 39. kilometru na Brno, takže tam bacha. No a v Brně přímo, to vemte, tedy u Brna, to vemte přímo na D2 a tam opatrně taky na krajnici porouchaný auto. Je to na 16. kilometru.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No, jak jsem říkal před chvíličkou, že počasí opravdu jako trošičku jakoby teploty nižší. Ano, je to tak, dneska ty teploty taky vystoupají jenom na 7, maximálně 12, na Moravě na jižní až 14 stupňů. Jinak samozřejmě jsou hlášeny nějaký přehánky a proměnlivá přechodně velká oblačnost. Na středu to bude vypadat tak, že teploty tam budou 10 až 15, bude oblačno až zataženo, ale v noci opět nějaký to ochlazení. Počítejte s tím.
2: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zápach, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak zmrzlíci jsou tady, Pankrát, Servas, Bonifác, pak ještě Žovka. No a samo sebou ty teploty nízky nám vydrží do konce týdne. Pak snad už to zase půjde nahoru. Co u nás? Oasis, taky Aerosmith, společně s Youngbloodem. No a hlavně se podíváme na dopravu, která už je připravena. Takže 6.47, jdeme na to.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka na telefonu, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze působí komplikace, nové omezení křížení na Ohradě. V ulici pod Krejcárkem ve směru odspojovací se jede jedním pruhem v protisměrném pásu kolonné od ulice pod Plynojemem. Fronta je také v Běchovicích, Českobrodské ve směru do centra, silný provoz je v Liberecké do Holešoviček a housné provoz na východní a Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy. Global Assistance, Lenka.
0: A já bych ty ulice zavřel všechny. Na Kolínsku mezi Přistoupimí a Kšely. Osobní auto ve Stromu, jsou tu záchranné složky, takže tam bacha. Na Litoměřicku mezi Roudnicí nad Labem a Nížebohy taky dvě osobní auta, je tady omezení provozu a v Ostravě Moravská ulice na křižovatce s Plzeňskou, pozor, taktéž dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunrad.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: A hostem bude Matěj Homola, jinak samozřejmě kapela slaví 30 let a vydali i audioknihu. 6.49.

0: Ten šlágr slávy a Sparta ještě bude dlouho dohrávat a rezonovat. Samozřejmě o Spartě budeme mluvit teďka taky. Za chvilku Offspring, taky Bryan Adams, ale taky pište pěkně ráno.
1: Dobré ráno.
2: To byl šlágr, to ti povím.
0: To, no.
1: Já tam stál na té tribuně a říkal si, co to je? No nic. Dneska je Mezinárodní den ošetřovatelek. A Acid Mother's Temple hrajou v Meat Factory večer, nebo si v Brně můžete dát Diagony, Janet A a taky Crooked Ness. Je to v kabinetu Moose a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bouřky zaměstnaly hasiče na Moravě, evakuace lodi s Hantavirem na Tenerife skončila a Sparta se může přiblížit Slavii na 2 body. Hasiči měli na jihu Moravy plné ruce práce. Po bouřkách čerpali vodu ve sklepech, pročišťovali kanalizace a likvidovali popadané stromy na silnicích. Zasahovali zejména na Hodonínsku. Bouřka komplikovala také provoz na železnici. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky museli drážní hasiči evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. Nikdo se podle něj nezranil, provoz byl dočasně omezený. Mláďata umírají na jaře pod sekačkami. Spolek Stop sečení srnčat Plzeňsko loni pomocí dronů zachránil na loukách přes 600 zvířat. Kraj teď pomůže příspěvkem 100 000 korun.
4: Spolek chrání mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná na konci dubna a trvá asi do poloviny července, tedy v době, kdy srny kladou mláďata do vysoké trávy. Loni členové z dobrovolníky zachránili kromě stovek srnčat také dančata nebo zajíce. Do terénu vyrážejí v den sečení brzy ráno. Plochy prohledávají pomocí dronů s termokamerou a vyhledávají mláďata skrytá v porostu. Kraj spolek podpoří letos stejně jako loni částkou 100 000 korun. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Na ostrově Tenerife skončila evakuace lodi s Hantavirem. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Přístav na Tenerife už opustila i samotná loď, která směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Na zhruba 5denní plavbu se vydá i s tělem jedné zemřelé cestující.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou dnes ve třetím kole provoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby skontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slavii 8 bodů. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné ve 20 hodin a v té době už bude známý verdikt disciplinární komise, která dnes vynese tresty za události v Edenu. Už v 17:30 začnou 3 zápasy ve skupině o záchranu. Aktuálně poslední Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi. Pražský celek má na kontě stejně bodů jako předposlední Ostrava, jež se představí na hřišti Slovácka. Při rovnosti i po závěrečném 5. kole by přímo sestoupil Baník kvůli horšímu postavení po základní části. Slovácko je před Slezany před vzájemným soubojem o 4 body a patří mu první barážová pozice. Na Teplice, které jsou napříč se znamenající jako poslední přímou záchranu, ztrácí celek z Uherského Hradiště 6 bodů. Severočeši nastoupí ve Zlíně, který už je zachráněný. Slavný střešní koncert Beatles v sídle společnosti Apple v roce 1969 bude možné nacítit osobně. Dveře budovy na 3 Savile Row se příští rok poprvé otevřou veřejnosti jako oficiální návštěvnické centrum Beatles. Místo v londýnské čtvrti Mayfair je už dlouho zapsáno v popkulturní historii. Sloužilo jako jedno z prvních sídel společnosti Apple Corps Limited. Nacházelo se zde studio, kde se nahrávalo album Let It Be a především bylo dějištěm posledního veřejného vystoupení Beatles, legendárního střešního koncertu v roce 1969, který definoval celou jednu éru. Zahájení provozu umožní fanouškům od příštího roku přístup k 7 patrům dosud neviděných materiálů z rozsáhlých archivů Apple Corps, rotujícím výstavám o obchodu pro fanoušky a také k replice původního studia. Nečekejte oblačno, s přeháňkama na horách můžou být i sněhové, jinak maxima na Moravě nebo na východě do 14.
0: No a v dopravě problémy, D1 107 km na Brno havarovalo nákladní auto, takže tam bacha. No a ještě na Českobudějovicku mezi Netolicemi a Češňovicemi je to odbočka na Němčice, osobní auto s kamionem.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Praze, jinak samozřejmě Kolony, máme branní špičku už 7 hodin 3 minuty. Krásně ráno s Vánocovýma věcma.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak Brian Adams, no dáme si léto 69, 7 hodin 16 minut, za chvíli doprava.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Já když tak koukám, tak v červnu v Brně Bryan Adams a taky potom 13. prosince v O2 Aréně velký koncert. A pojďme na silnice, jak to vypadá aktuálně v tuhletu chvíli. Tak informace pro nás má jedna Klenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na magistrále v ulici 5. května zase jezdem ze Spořilovské. Je dopravní omezení a nesouvislá kolona od brněnské D1 od 7. kilometru. Regulují provoz na městském okruhu v Blance. Se zdržením počítejte na vjezdy do tunelu od Dobřízké nebo Liberecké. V ulici pod Krejcárkem ve směru od spojovací k ohradě se jede jedním pruhem kolona od Novojistočanské. Jinak doprava v Praze odpovídá ranní špičce, kolony jsou na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a Jižní spojka nebo Strakonická. Global Assistance, Lenka.
1: A už od Opatova se zdržíte na nájezdu do ulice 5. května ve směru do centra, osobák s motorkou. Další informace tady máme z jiných míst na Nymbursku. Příjezd do Sadské od Zvěřinka, osobní auto ve stromu. Na Táborsku v Radenině na místní komunikaci dvě osobní auta. Ještě Ústí nad Orlicí dáme křižovatka Moravská TG Masaryka. Máme tady taky dopravní nehodu a kratší kolony.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
15: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
14: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
15: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
14: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
1: Na 7.23 jsou tady Marmozec s novinkou Cutback.

Cowboy Dice, to byla nová pecka z toho nového alba od Marmozec. Tohle už je Slash s Miles Kennedym. Za chvilku, Pišto.

0: No, teklo to. 7.30.
1: Na rádiu Rock Zone.
0: Když to je tu.
2: Dobré ráno. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Sněmovna by ji mohla začít projednávat v červnu, řekl předseda sněmovny Okamura. Evropská unie se shodla na uvalení sankcí vůči násilným židovským osadníkům, potvrdili ČTK diplomatické zdroje. Proti návrhu se dosud stavělo Maďarsko. Německo se nehodlá vměšovat do české debaty o tom, zda je Brno vhodné pro sjezd sudetských Němců, sdělilo ČTK německé ministerstvo zahraničí. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. Spojené státy hovoří o dvou možných případech. Martin Nečas podpořil ve druhém kole playoff NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou sérii 3-1.
1: Radio Rock Zone.
0: Ozzy Osbourne dáme a po 9. hodině s vámi dneska Zuza, takže jestli máte nějaký hudební tip, protože mezi 9. a 14. si vybíráte taky muziku sami, tak pište na song@rockzone.cz.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A v 7.41 pojďme opět na to, jak se jede na Českobudějovicku v Lišově, Miletínská ulice, osobně auto s nákladním. Dejte pozor na Plzeňsku, na silnici druhé třídy číslo 180, úsek Letce Záluží, tady bude probíhat údržba vozovky. No a ještě pozor na pneumatiku na vozovce roztrhanou na D1. Je to ve směru na Ostravu na 330. kilometru. Teď tady mám ještě informaci z D6, 45. a 55. kilometr na Vary. Probíhají na krajnici práce údržby.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
0: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Však uslyšíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.
1: Na redakce Zuzany samozřejmě, ta už se na vás strašně moc těší, jak ji nakopneme ještě víc.

0: Taky dneska budeme hrát o lupení na narozeniny samozřejmě tří sester. Na pátek, tedy 22. a 23.
1: Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: A nebude to večírek jenom pro tři segry, ale dokonce i Krkavec Zdeněk Růžička bude slavit 60 z SPSK. Tak zde si slyšíš, tak hezký ráno.

0: Tak jestli jsi za námi 7 hodin 49 minut, dáme si ještě Limp Bizkit. No a samo sebou taky se přepravíme nějakým způsobem z jednoho místa do druhého. No a jak to jede, to už mám teďka informace pro vás.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jak to jede, to ví Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na magistrále v ulici 5. května za sjezdem ze Spořilovské je omezení a před ním ještě nehoda auta s motorkou. Nesouvislá kolona od brněnské D1 od 10. kilometru. Stejné omezení je i ve směru do Brna. Tady je kolona od jižní spojky od Krče. V Horňatecké ulici, u křižovatky s ulicí Kobylivské náměstí, bourovo osobní auto s motorkou, počítejte se zdržením ze všech směrů. Global Assistance, Lenka.
0: V Praze, nejen v Praze, spousta omezení, takže sledujte taky dopravní značení. Na Českobudějovicku v Lišově, Miletinská ulice osobní s nákladním, trasa hranice Valašské Meziříčí, je to za Hustopečemi nad Bečvou, osobní se zvěří. Na Kolínsku mezi Přistoupimí a Kšely, osobní auto do stromu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak Limp Bizkit u nás si taky užijete, samozřejmě naživo. Pišta dorazí s dalšími informacemi, já tady mám jednu takovou rychlou, že ve vyšších polohách se může, zejména na Krušných horách, objevit i sníh, takže s tím počítejte. A teď už Pišto, hezký ráno.
1: Dobré ráno.
0: No zima se nepouští.
1: Co se nepouští?
0: Zima se nepouští.
1: No teď, už by se měla pouštět, v Krušných horách si ji zasloužej.
0: To je pravda.
1: Teď jako moc ne. A taky si zaslouží dneska třeba přání k narození na Ray Gillen, zpěvák, skladatel, hráč na harmoniku, spolupracoval třeba s Black Sabbath, no tak to si zaslouží gratulaci, ne? A rozhodně si třeba Vintage Wine zaslouží účast některých z vás ve vagónu večer, protože tam hrajou tak často, že...
0: Oni už to mají ve občance.
1: No, to je pravda. Tak tam za ně zaskočte a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Riziko hantaviru v Česku je nízké. Čtvrtina rodičů nerozumí systému přihlašování na střední školy. A disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Prohlásil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že situaci kolem nákazy virem v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Z lodi s nákazou hantavirem už se evakuovala většina lidí. Na palubě nyní zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi do Nizozemska. Cestu na střední školu dětem mohou překazit i jejich rodiče. Ukázal to průzkum, který organizace PAQ Research provedla mezi rodiči deváťáků před začátkem letošního přijímacího řízení na střední školy. Čtvrtina rodičů podle něj nerozumí tomu, jak mechanismus pro přihlašování a následné přiřazení na školu funguje. Výraznou roli přitom hraje jejich vzdělání. Nejvíc žákům škodí špatné seřazení přihlášek. To vede k tomu, že končí na oboru, který je pro ně příliš lehký, nebo se nemusí na školu dostat vůbec. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu. Evropské unii zase může přinést desítky miliard eur. Zásilky ze třetích zemí podraží od července, především ty s platformem, jako je třeba Temu, pokračuje Martina Kroá.
3: Loni jen do Česka, zejména z Asie, dorazilo přes 100 milionů zboží v hodnotě do asi 3,5 tisíce korun. Přitom ještě před dvěma lety to byly jen jednotky milionů. Takhle obrovské množství sebou nese podle Jiřího Trousila z generálního ředitelství cel i problémy.
4: Jednak dopad na životní prostředí. Výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů.
3: Zavedení paušálního cla za každou položku v košíku zásadně změní matematiku nákupů z Asie, říká to ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
5: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily nebo drobné doplňky, může cena vzrůst i o stovky procent. Pokud se cena drobného zboží z Číny po připočtení cla DPH přiblíží ceně u českých prodejců, výhoda asijských tržišť, to znamená ta extrémně nízká cena, se prakticky vymažit.
3: Chystané změny mají přimět obchodníky z třetích zemí dovážet zboží standardní cestou, tedy ve velkých objemech. V takovém režimu se lépe kontroluje kvalita i dodržování pravidel.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová Slavia čeká na verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá výtržnosti rádoby fanoušků na derby se Spartou. Část jich vtrhla krátce před koncem zápasu na trávník, napadla hráče Sparty a světlicemi ohrožovala fanoušky v sektoru hostí. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka a uzavřel do odvolání severní tribunu. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise zasedne v pravé poledne. Tresty může i zkombinovat. Eric Clapton zažil v Madridu nepříjemný konec koncertu, když po hitu Cocaine odcházel z pódia před plánovaným přídavkem. Zasáhl ho do hrudníku předmět připomínající vinylovou desku, který přiletěl z publika. 81-letý legendární kytarista nevypadal zraněně, přesto se už na stage nevrátil a koncert skončil bez přídavku. Incident potvrdila španělská i britská média a videa okamžitě zaplavila sociální sítě. Tak snad budou zkontumovaný další zápasy
0: vás,
1: Erika Kleppna.
0: Schovejte se slušně, neházejte nic na těch akcích.
1: Nelejte to pivo z oken, podívejte se, jak Myšák vypadá.
0: Tak jak bude?
1: No, žádná hitparáda, oblačno, lokální přehánky. Jak jsi slíbil nad 800 metrů i sněhový přehánky?
0: To já neslíbil, to říkaj.
1: No, tak to přetlumočil, dobře. A maxima na Moravě do 14, v Čechách jenom kolem desítky.
0: Ale jen si zimu užijte. D1, pozor ve směru na Vyškov. Jsou tam v levém pruhu práce údržby a mám tady čerstvou dopravní nehodu a ta je na příjezdu do Nového Města na Moravě směrem od Bystřice nad Pernštejnem. Tam havarovalo osobní auto. No a ještě Vídeňská v Praze, je to tedy na Pražském okruhu, sjezd na Vestec směrem od D1, poruchaný nákladní auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica za námi, 8 hodin 19 minut, no a jak se vám jede? Jestli něco, tak 605-222-007, klidně volejte. My se teďka podíváme za Lenkou, ta má pro nás úplně čerstvý informace, tak jdem na ně a za chvíličku Dead Cup for Cutty a novinka Riptides.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak Lenko, povídej.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Rudné od 5. kilometru a pokračuje dál na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. Pokračuje ranní špička, nejdelší kolony jsou na Štěrboholské a jižní spojici ve směru na Smíchov a hodně ucpaná je také Strakonická do centra nebo Liberecká do Holešoviček z Global Assistance. Lenka.
0: Tak teď pozor, Ďáblická ulice za sjezdem z Cínovecké, je to od Březině vsi, tam dvě osobní auta. V Plzni Klatovská třída za křižovatkou se Sukovou, je to z centra, osobní auto z tramvají. V Třebíči ulice Janačkovo Stromořadí, dvě osobní auta. Praha východ Brandýs nad Labem u křižovatky s ulicí FX Procházky, je to od Staré Boleslavy. Osobní auto srazilo chodce a ještě na Semelsku v Turnově Bezručova ulice na křižovatce s Veseckou, dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
10: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: srdeči a vohnout. No a když jsem u těch vohnout, tak taky samozřejmě velká pozvánka na čtvrtek. Matěj Homola bude hostem v pořadu Odposlech Toma Frediho. Kapela slaví 30 let na scéně, vydali audioknihu a tenhle ten víkend v pátek v Benátkách na Lizeru.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ale teď už povinnosti, piš to, hezký ráno.
2: Dobré ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat nařízením ceny pohonných hmot. Zákon, který to umožní, podepsal prezident Pavel. Bavorský premiér Söder oznámil, že navzdory vyhrocené debatě v Česku pojede na sjezd sudetských Němců v Brně. Týžden se setká s prezidentem Pavlem. Posledních 28 lidí opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Na lodi zůstává už jen část posádky. Brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík se po napadení v sobotním ligovém derby v Edenu zhroutil a musel na vyšetření do nemocnice. Řekl to místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr. Fotbalisté Tottenham s brankářem Antonínem Kinským remizovali s Lícem 1-1 a v boji o záchranu mají nad sestupovými příčkami náskok 2 bodů.
1: Radio Rock Zone.
0: A my jedeme dál, tady jsou Him. No, teplota venku kolem 8 stupňů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak my pojďme na silnice, protože tady mám nějaký informace. Pozor v Hloubětíně, Kardašovská ulice. Došlo k požáru domu, takže v místě jsou hasiči, komunikace je neprůjezdná. Pojďme dál, mám tady další informaci. Osobní auto s motorkářem na křižovatce Novopetrovická Euklidova v Petrovicích, bacha. Na Palmovce Sokolovská ulice do centra na křižovatce s Hejdukovou dvě osobní auta. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, osobní auto s chodcem. No a ještě čerstvá poruchaná dodávka vás bude bránit na D1 ve směru z Kroměříže na Brno, 232. kilometr. Takže i tady opatrně. No a samozřejmě v Praze jižní spojka, trošku vás to zbrzdí před výjezdem na Brněnskou, tedy k D1, pokud jedete směr Štěrboholy. Tak dáme si počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Na horách by mohlo tedy zasněžit, abyste nebyli v šoku, cože to přišlo za počasí. Dneska ty teploty jenom 7 až 12 stupňů, slabý déšť, no a jak jsem řekl, nad 1200 metrů i sněžení. Středa bude oblačná až zatažená, 10 až 15 stupňů, čtvrtek přechodně bude tepleji, v noci ale teploty 8 až 3 přes den, na jihu Moravy až 19 stupňů, pátek nejvyšší denní teploty 11 až 16, přes noc 7 až 3 a většinou zataženo. No a sobota stále ještě podobné teploty 13 až 17, na většině území déšť a od neděle samozřejmě by se mohlo nějakým způsobem oteplovat.
0: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.
1: A protože se všude řeší jenom Hantavirus nebo Slávie ze Spartou, my budeme u muziky. 8:39, Pretty Reckless Beatles.

0: Tady 12.15 s vámi už teďka Zuzana, která s vámi projede jednak tedy vaše hudební tipy. Jestli máte nějaký, tak si pište na song@rockzone.cz a budete tady mít soutěž, takže budete moci vyhrávat lupení na Tři sestry Open Air. Tak po Beatles, Foo Fighters.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To krásně rýmovalo. Ale taky doprava. Lenko.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Na Štěrbohorské a jižní spojce vesmíru na Smíchov jsou kolony nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříšské. Se zdržením počítejte v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Hodně ucpaná zůstává Liberecká do Holešoviček nebo Strakonická do centra. Z Global Assistance, Lenka.
0: Vážná dopravní nehoda dvou dodávek překáží za Olomoucí směrem do Tovačova, tam bacha, Ústí nad Labem Masarykova ulice směrem do centra u křižovatky u Remízy. A taky dvě osobní auta a pozor na trase z Teplic do Ústí nad Labem za Chlumcem, dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dáme na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové, na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: je to tak, toto není Tomášův hlásek, to jste zcela jistě poznali, navíc Mišák už mě avizoval, o díky velký, dnešní dopolední jízdu si prostě užijeme spolu, Ančta, protože Tomáš má jiné zástoje, to se sem tam občas stane, ale jinak nemusíte vůbec ničeho litovat, protože připraveny jsou pro vás úplně všechny věci, na které jste zvyklí, než se na ně ale vrhneme a něco vám o nich povím, tak je tady samozřejmě Pišto, protože máme celou a v celou je ten nejlepší čas na čerstvý informace, na zdárek.
1: Dobré pravé ráno, tak někde si na tu důstojnou mzdu, o které budeme mluvit, vydělat musí, že? Dobrý ráno, je Mezinárodní den ošetřovatelek.
0: Já tě ošetřím, chceš?
1: Co jste tady se sestrama?
0: No já to měla napsaný jako v jiném zdroji, jako Mezinárodní den sester, a když jsem to jako rozklikla, tak jsem přišla vlastně na to, že to je tědle sester.
1: To tědle
0: nikoli jako
1: tolek, no?
0: sester.
1: Ne,
0: tak,
1: to
0: takže to
1: nebude.
0: Sedí to.
1: A Brut hrajou dneska v Kafé v lese, nebo Vintage Wine ve vagónu, tak je úterý, tak ještě by tam nehráli, že jo? A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 2,5 milionu Čechů na důstojnou mzdu nevydělá. Čínské e-shopy zbrzdí paušální clo a Smartwings přes léto omezí některé linky. Na důstojnou mzdu nedosáhne většina Čechů. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy zhruba o 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. V Praze a v Brně by měla být ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé často sahají po další práci. Nejčastěji loví vedlejší příjmy v administrativě, logistice nebo gastronomii, tedy v odvětvích, kde je flexibilní možnost práce. Vedlejší příjem má pětina Čechů. Podle serveru TNCZ další úvazek aktivně hledá 30% pracujících. Poměrově si nejvíc přivydělávají lidé ze Zlínského, následně Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Naopak na druhé straně žebříčku jsou zaměstnanci z Liberecka a Olomoucka. Paušální clo vymaže hlavní výhodu čínských e-shopů. Evropská unie totiž od července zavádí clo 3 eura na každou položku do 150 eur, což je v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platform, jako třeba Temu. Jejich extrémně nízká cena kvůli clu vzroste a vrátí zákazníky k lokálním prodejcům. Alespoň to říká ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
3: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky, domácí spotřebiče, začne vracet k lokálním prodejcům.
1: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily, tak může cena podle Chmelaře vzrůst i o stovky procent. Společnost Smartwings omezí některé spoje. Plánuje přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví frekvence letů u vybraných spojů. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od června do srpna. Podle mluvčí společnosti Vladimíry Duvkové Smartwings nabízí cestujícím dotčených linek vrácení peněz nebo změnu letenky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová první liga míří do finiše. Dnes se hraje třetí kolo nadstavby. Ve skupině o udržení jde do tuhého, pokračuje Honza Čada.
4: Od půl šesté v podvečer táhne hlavně duel domácího Slovácka a ostravského Baníku. Když Hradiští vyhrají, odvrátí hrozbu přímého sestupu a když prohrají, znovu se namočí. Tonoucí Dukla Praha hraje v Mladé Boleslavi a Zlín hostí Teplice, které ještě úplnou jistotu nebaráže nemají. Večer od 8 pak šlágr Sparta Plzeň. Letenští už budou vědět, zda jim na kontě přistanou 3 body ze Slávie a zda ještě mohou doufat v to, v co už nedoufali, v titul.
1: Slavný střešní koncert Beatles v sídle společnosti Apple v roce 1969 bude možné nacítit osobně. Dveře budovy na Savile Row se příští rok poprvé otevřou veřejnosti jako oficiální návštěvnické centrum Beatles. Místo v londýnské čtvrti Mayfair je již dlouho zapsáno v popkulturní historii. Sloužilo jako jedno z prvních sídel společnosti Apple Corps Limited. Nacházelo se zde studio, kde se nahrávalo album Let It Be a především bylo dějištěm posledního veřejného vystoupení vedení Beatles, legendárního střešního koncertu v roce 1969, který definoval celou jednu éru. Zahájení provozu umožní fanouškům od příštího roku přístup k 7 patrům dosud neviděných materiálů z rozsáhlých archivů Apple Corps, rotujícím výstavám, obchodu pro fanoušky a také k replice původního studia. Dnes čekejte větrno, oblačno, lokální přehánky, ve vyšších polohách klidně i sněhové. Maxima lehce přes 10 stupňů.
0: Tak, děkujeme pěkně za další nános informací a my co? My jdeme na dopravu.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ale to si musí holka ještě otevřít, aby vám taky měla něco říct. Naštěstí je to rychlý a je toho hodně. Dejte si bacha na Benešovsku za Loktem směrem do Hněvkovic. Zasahují záchranáři u nehody osobáku s dodávkou. Projedete tam Kivadlově, takže zdržení je jasný. V Praze na Strahově v Diskařské ulici u křižovatky s ulicí Dlabačov boural osobák s autobusem, dokonce i tam projedete s omezením. No a na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem do Želešic bourali dva nákladňáci. Připravte se na zdržení v dlouhé koloně. Já zdržovat nechci, máme tady 12 a 30 seconds to Mars.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: dávno bývaly doby a nutno říct, že to je docela dávno, ano, kdy i škorpíci pařili o 106, dneska je to spíš tak o 105, možná jenom o 5 nebo o 4, čas prostě nezastavíš, ale jako vzpomínka na divoké jízdy kapely Scorpions vznikla tahle ta hitovka, kterou jsme si právě teď nabídli na rádio Rockzona, která se jmenuje Big City Nights. I vy si dneska můžete užít nějakou svoji Big City Nights, stačí v Praze třeba zaskočit do Rock Café, kde hrajou legendární britští Rats DC a jako support Arrogant Twins, čeští punkeři, anebo to zkuste v Žaci v kulturách Moskva, kde je Michal Prokop Trio. Ale než se tam vydáte, pojďme se podívat na to, jestli se tam vůbec dostanete.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, ano, jako první jsou tady totiž zprávy z dopravy. Začneme v Praze, kde situaci sleduje Lenka. Lenka ví, co se tady děje. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Zuzko, hezké dopoledne. V Záběhlecké ulici bouralo osobní auto do sloupu. V Průmyslové ulici u křižovatky s ulicí Kekabu směrem do Hloubětí na se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. V Polešovicích v Plynární ulici zasahují záchranáři u nehody tramvaje s chodcem. A na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov jsou dlouhé kolony, nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. Global Assistance, Lenka.
0: Len díky, na příjezdu do Poděbrad z Dlouhopolska se srazily dvě osobní auta, zatím kolem projedete bez zdržení, ale dávejte si pozor, na příjezdu do Brna z Pohořelic ve Vídeňské ulici u nájezdu na D1 bourali taktéž dva osobáci, bacha na kolonky, no a v Ústí nad Labem v Masarykově ulici směrem do centra u křižovatky s ulicí u Remízy bourali taktéž dva osobáci, zdržíte se zhruba tak do 5 minut. Pojďme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak a co pak v nás dneska čeká v tomhle odhledu? Zas až tak těžký to není, teda máme tady předpovězenou proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější, prosím pěkně, v Čechách a taktéž v Čechách se výjimečně můžou vyskytnout i nějaké ty bouřky, ale nebude jich mnoho. Co se týče nejvyšších teplot, tak dneska pro milovníky jara slabota vylezou maximálně na 12 stupňů, jenom na Moravě se trošku ohřejete, tam může být až plus 14, no to bude hicák. No a co se týče horských poloh, tak tam pozor kolem 4 a v Krušných horách dokonce kolem 0. Ještě, že vás můžu zahřát nějakým tím songem na vaše přání, ano, přesně tak, objednej si svůj song, je pořad, který za chviličku odstartujeme, každou hodinu si můžete vybrat, co chcete zahrát, stačí zavolat do studia na 255 700 707 nebo napsat na song@rockzone.cz. Teď ale novinka od YouTube, Song of the Future.
1: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
5: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: No, svého času si Freddie Mercury rozhodopádně myslel, že je nezastavitelný. Byl zastavitelný, to už velmi dobře víme. Ale naštěstí tu po něm zvela nejen superkapela Queen, ale taky velká spousta pecek, z nichž jednu jsme si v živém podání nabídli na Radio Rock Zone právě teď. Jmenuje se Don't Stop Me Now a mě upřímně nabila natolik, že mám taky pocit, že jsem nezastavitelná, alespoň pro následujících pár minut. Takže jdeme do ulic, protože tam se můžu vyřádit. Ajajaj, to budete koukat.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A vy samozřejmě už tušíte, že to nebude tak veselý, jak jsem to uvedla, protože tady máme zase pár pěkně zapeklitých situací. A ne, že ne. V Praze 5, prosím pěkně, ve Vrázově ulici, tam je to jako velký špatný. Hoří tam dům, na místě v tuhle chvíli zasahují hasiči a policie a tahle ulice je úplně zavřená, takže tudy neprojedete a ve velkém okolí se očekávají hodně husté komplikace. Pokud můžete, tomuto místu se rozhodně vyhněte. A ještě jedna novinka na dálnici D2 na půltém kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v koloně srazil autobus s karavanem. Vozidla stojí po nehodě na krajnici, nicméně i v té koloně to pořád ještě dobržďuje a zpomaluje se. Tak tam taky pozor, pojďme za něčím mnohem příjemnějším.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a jelikož na koncerty jsem vás zcela nemístně pozvala ve svém minulém vstupu, tak se nebudu opakovat a mrknu se na věc, která je tak trochu jiná, protože nemyslím si, že spousta z vás by byla dneska na zahájení hudebního festivalu Pražský jaro v Obecném domě. Nicméně v pražských Rýgráčích je na odpoledne připravený takový, řekněme, malý Pražský jaro open air. Je to zaměřený nejen na dospěláky, ale taky na děti. Můžete si tam třeba zahrát AZ Quiz naživo s Alešem Zbořilem, moderátorem to, a můžete si v něm změřit svoje znalosti třeba s pěvcem Adamem Plachetkou. Koukejte mu to nandat, stačí, že má talent, tak přece nebude ještě vyhrávat. No a pak mě ještě zaujalo Vlnohraní, což je taková hra, kdy na pódium přímo před váma muzikanti třeba oživí řev lva. A nebo let motýla, což jsou dvě věci, které teda vedle sebe si já neumím představit. Vy možná taky ne, ale vy to uslyšíte, pokud dneska dorazíte do Rýgráčů. No a než se vrhneme dál, tak pozor, ještě bude song na vaše přání. Těšte se!
1: Radio Rock Zone.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.
3: To tady startujeme dnešní pořad. Objednej si svůj song, máme úterý 12. května, všechno to začínáme hezky po kanadsku. Zavolala mi sem Ivka, která si přála nechat zahrát písničku pro kolegyně, ať nám to uteče. Nickelback a High Tide. Tak děkuju, zdravím a

0: Byly časy, kdy si kyzáci mysleli, že tady budou pro nás forever a pořád budou křepčit na pódiu na konci roku 23, ale oznámili, že jdou do důchodu a že tam taky budou forever. No a co čert nechtěl, dneska jsou ve studiu, zase tam spolu něco kutěj a to, co vykutěj, to by snad mohli poslat mezi nás. Uvidíme, jestli to bude určené i pro uši obyčejných pobíječů moh. Necháme se překvapit.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Rozhodně ale pro naše uši jsou další informace z dopravy, pojďme se na to vrhnout, nemám tady žádnou novinku, ale musím vám zopakovat velmi zapeklitou situaci v Praze 5, kde ve Vrázově ulici došlo k požáru domu. Na místě v tuhle chvíli zasahují hasiči a je tam taky policie a zcela logicky je tahle ulice naprosto neprůjezdná, nedostanete se do ní, což je velice dobře, očekávejte tedy komplikace nejen v ní, ale samozřejmě taky v širokém a dalekém okolí. A co se týče dalších nepříjemných záležitostí v našem hlavním městě, tak pořád ještě se dořešuje nehoda na Strahově v Diskařské ulici u křižovatky s ulicí Dlabačov, kde boural osobák s autobusem. Tam projedete ale s velkým omezením. A to je vlastně všechno. Víc už vám opakovat nemusím, protože nějaký ty ťukance a pomačkaný plechy tady pořád máme, ale z toho se nějak dostanete.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Pokud jste ale milovníci horka, hicu a léta, tak z tohohle se jen tak nedočkanatanete. To teda určitě ne, protože co se týče předpovědi na celý tenhle týden, tak to nevypadá moc dobře. Největší kosa nás čeká dneska, bude maximálka 12 stupňů a k tomu ještě sem tam občas zaprší. Pak to bude malinka to nahoru, ale nebude to nic moc. V pátek 18, to je asi maximum tohohle týdne. A co se týče víkendu, tak to zase půjdeme dolů někam ke 14. až 13. a ještě meteorologové předpokládají, že přijde pořádný lijavec. Takže to vidím na pořádný víkendový pijavec, protože co jinýho v Lijavci dělat, než zahájit pijavec. To je ale ještě daleko, Rammsteini jsou za dveřma.
1: Radio Rock Zone. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: 30 let ubylo od chvíle, kdy vyšlo pátý studiový album kapely Red Hot Chili Peppers, na kterým byla taky tahle pecka, která se jmenuje Under the Bridge. Nevím, jak to máte vy, nebo piš to třeba, ale pro mě právě Under the Bridge byla hitovka, která Red Hoty tak trochu objevila, no a pak už jsme se s nima tak nějak jako nerozloučili. Prostě jsme zůstali pospolu, že? Tak, to jsem chtěla říct. Teď je tady celá. Piš to na mě kouká, jako kdyby v životě neviděla Red Hoty.
1: Dobré pravé ráno, Lenny. Já vždycky čekám třeba minutu nadechnutej, kdy přijde ten moment a budu ti tam moc do toho vstoupit. My třeba se Šimonem Kalouskem
0: fakt připravený.
1: Tuhle píseň milujeme dvě vteřiny před koncem, kdy se tam od Anthony Kiddise ozve slovo chlastej. Jsi s někde je všimla, vi?
0: No to ne, do toho mluvím.
1: No, právě. Takže, no tak to nemůžeš slyšet ani poslední
0: tři refrény. Já si to dám po zprávách znova, jo?
1: Dej si to. Prosím tak. Tě, Ivan Král by dnes měl narozeniny, tak na něj připijte a tím nemyslím třeba nutně jenom alkoholem, čímkoliv. A kam dneska za muzikou? V Brně hrajou Diagony, taky Crooked Knees a Janet A. Je to v kabinetu Moose. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bouřky zaměstnali hasiče na Moravě, Eurovizi budou provázet protesty a Sparta se může přiblížit Slávii na 2 body. Hasiči měli na jihu Moravy plné ruce práce. Po bouřkách čerpali vodu ve sklepech, pročišťovali kanalizace a likvidovali popadané stromy na silnicích. Zasahovali zejména na Hodonínsku. Bouřka komplikovala také provoz na železnici. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky museli drážní hasiči evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. Nikdo se podle něj nezranil. Provoz byl dočasně omezený. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Kvitují aktuální poznatky o výdrži baterií. 100 000 českých domácností má fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobytí baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí infrastruktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Vídeň hostí první semifinále soutěže Eurovize. S vystoupením izraelského soutěžícího souvisí i ohlášené protesty. Aktivisté je kvůli válečným zločinům v pásmu Gazy dnes chystají v centru rakouské metropole. Už týdny před zahájením soutěže oznámili ze stejného důvodu bojkot Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island. 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže se zúčastní 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Do něho postoupí 10 z nich. Kromě toho se představí i zástupci Itálie a Německa, kteří se finále jakožto soutěžící z velkých zemí účastní automaticky, stejně jako ti z pořádající země. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenčtí by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby skontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné ve 20 hodin a v té době už bude známý verdikt disciplinární komise, která dnes vynese tresty za události v Edenu. Už v půl šesté začnou 3 zápasy ve skupině o záchranu. Aktuálně poslední Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi. Pražský celek má na kontě stejně bodů jako předposlední Ostrava, jež se představí na hřišti Slovácka. Při rovnosti i po závěrečném 5. kole by přímo sestoupil Baník kvůli horšímu postavení po základní části. Slovácko je před Slezany před vzájemným soubojem o 4 body a patří mu první barážová pozice. Na Teplice, které jsou napříč se znamenající jako poslední přímo záchranu, ztrácí celek z Uherského Hradiště 6 bodů. Severočeši nastoupí ve Zlíně, který už je zachráněný. Do kina můžete zaskočit na film Zmizení Josefa Mengeleho. Mrazivý portrét nacistického zločince, který po válce mizí v jeho americkém stínu a snaží se začít znovu, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Za dozvuků války prchá anděl smrti do Jižní Ameriky a snaží se začít nový život v ústraní.
4: Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
3: Minulost ho ale dostihne skrze vlastního syna.
4: Du bist mein einziger Sohn.
5: Hast du Menschen gefoltert?
3: Mengele se proto ze všech sil snaží zmizet a uniknout spravedlnosti.
6: Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
1: Dnes čekejte oblačno s lokálními přeháňkami, které mohou být ve vyšších polohách i sněhové, maxima někde kolem desítky nebo i lehce přes 10.
0: Ať tě zaskočil ten sníh, já to na tobě viděla. Takhle květen po polovině, no před polovinou a sníh.
1: Já jsem se nesmál.
0: Nesmál.
1: Já se od soboty už nesměju.
0: Ne. Ano, to je pravda, že derby opravdu jako hýbe touhle společností. Dokonce i já, která fotbal absolutně nesleduju, o tom slyšela, trošku jsem i viděla a mám z toho velkou hlavu skoro jako Laďa.
1: Víš, tam je strašný, já jsem tam byl samozřejmě, já chodím na jižní tribunu, tam mám permanentku a teďka prostě vidíš jako ty lidi a říkáš si, tak jste kreténi? Tečka, no, víc jsem vlastně říct nechtěl.
0: To je tak všechno, co si můžeš říkat. No. Moji milí nekrténi, dáme si kabát a taky Kaiser Chief, jdeme na to.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: ACDC rozhoupali své pekelný zvony ve vysílání rádia Rock Zone. Jak pekelně to vypadá na silnicích, na to se podíváme za chviličku, ale než tam hodíme oko, tak ano, už mě tady prozváníte jako utržený z řetězu, tak já to potvrdím, tuto hodinu budeme skutečně soutěžit o lupení na tři ségry na jejich branickou megashow, ale teď to nebude. Bude to ve chvíli, kdy do éteru vpustím bez varování bacha.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Bez varování hlášku průša je úchyl. Až se tohle ozve, tak budete vědět, že se soutěží. Zatím se to neozvalo. Zatím, jak jsem slíbila, se budeme podívat na to, jak to vypadá v dopravě a začneme v Praze. Situaci tady sleduje Lenka, to je její dobrá vlastnost. Leni, ahoj, co tam máš novýho?
2: Ahoj, Zuzko, hezké dopoledne. V Praze 4 v ulici Kšeberáku u křižovatky s Volarskou za kruhovým objezdem směrem z centra se srazila dvě osobní auta. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Novoupatské až na Štěrbohouskou spojku k Průmyslové. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna pojedete pomalu od 6. kilometru do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku ve směru na Černý most. V ulici pod Krejcárkem ve směru od spojovací k ohradě se jede jedním pruhem, kolona popojíždí skoro už od spojovací. A na pražském okruhu z dálnici D1 na letiště vázne doprava od Jesenice k Ořechu na 19. kilometr. Z Global Assistance, Lenka.
0: Leni, moc děkujeme, dodám ještě událost z Rokycan v Plzeňské ulici mezi kruhovými objezdy. Došlo k požáru osobního auta, na místě jsou v tuhle chvíli hasiči i policie, takže projíždějte velmi opatrně. A v Hradci Králové v ulici k Byřičce bourala motorka, na místě jsou taky záchranné složky, i tam projedete s omezením. A bacha, neřeknu to. Ještě ne?
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Ahoj rockeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus, Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
13: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
14: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
0: Tohle jsou Black Label Society a jejich Ozzyho song.

0: Průša je úchyl. Ano, je to tady heslo k naší soutěži, kterou jsem ještě nevyhlásila, za chvíli vyhlásím. Vy můžete už za chviličku volat na 255 700 707, až uvolním naší telefonní linku. Já ještě předtím připomenu, že hrajeme o dva lístky na Tři sestry Open Air v Pražském Braníku, který se koná v areálu Ledáren už příští víkend, tedy 22. až 23. května. A není to Open Air jen tak ledajaký, anšto, a protože tam můžete oslavit 41 let existence Séger, ale taky 60. Fanánka a také Zdeňka z SPSek. Prostě bude to velký, bude to masový, bude to parádní a vám stačí k tomu, abyste získali lístky zadarmo sem k nám zavolat, což už se jednomu z vás podařilo, tak já to asi nebudu zdržovat a jdeme na to. Radio Rock Zone, halo, halo.
1: Zdravím, zdravím, tady Patrik.
0: Ahoj Patriku, prosím pěkně, Ségry to máš rád, to je jasný, jinak bys se nevolal, všechny ty kapely, co tam vystupují taky, ale já se tě zeptám ještě, než dám jako soutěžní otázku, jo, nejdůležitá. A tady je jedno, co odpovíš, to všechno vyhrává. Máš psa?
1: Mám psa.
0: No tak to je výborný, protože moje otázka je možná trošku zvláštní, to už je soutěžní, Patriku, dávej pozor, ale přesto ryze praktická. Ptám se, budou moc psi do areálu Ledáren ve chvíli, kdy tam bude Tři sestry Open Air, budou moc nebo nemám i možnosti samozřejmě, ale nevím, jestli si to neodhadneš.
1: Oh, wow, radši ty možnosti.
0: Chceš možnosti, hele, takže první možnost je, že na vodítko a s náhubkem ano, druhá možnost rezolutní ne a třetí možnost, ta se mi líbí upřímně, jo, ale jenom s pivem v kelímku na obojku nebo třeba i v hubě. No tak, vezmeme to vyřazovací metodou, že? Tak prosím tě, co by si tak řekl, Patriku? Buď na vodítku a s náhubkem ano, anebo rezolutní ne, anebo toho piváka, no, ještě tam máš.
1: Já bych asi to Ačko.
0: Takže na vodítku a s náhubkem rozhodopádně ano, vzal bys ho tam?
1: No,
0: ano. Ano, Patriko, je to tak, máš pravdu, já k tomu ještě musím ale dodat jednu důležitou věc. Mají tam přístup, mají dokonce přístup vaši chlupáči zdarma, avšak v jejich zájmu není účast doporučena, prosím pěkně. Takhle to tady je. Já ti moc gratuluju, Ségry ti teď nepustím, ale ty určitě nepouštěj radostí sluchátko, zůstaň mi na drátě, protože si domluvíme detaily, jo?
1: Je,
0: tak
1: perfektno.
0: Jo, měj se krásně, díky za zavolání, ahoj. No a my jedeme dál, nebuďte smutný, ono to ještě přijde.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 10.42, právě jsme se dostali do Nirvány, ale dlouho v ní asi nezůstaneme. Jsou tady informace ze silnic.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A v Praze se dořešou 4 velký ťukance na Černém mostě v Chlumecké ulici směrem do centra na sjezdu do Skorkovské ulice boural osobák s motorkou, tam počítejte s omezením, stejně tak jako v Revoluční ulici u křižovatky s Dlouhou, kde bourala dodávka s autobusem a projíždí se jenom jedním pruhem, na Smíchově v Plzeňské ulici u křižovatky s Tomáškovou boural osobák, který to nakudlil do zábradlí, tam taky projedete jenom jedním pruhem, a v Tomajerově ulici u nemocnice došlo ke střetu dvou osobáků, počítejte taktéž s omezením provozu. A ještě jedno velký voko mimo Prahu na Bruntálsku v Albrechticích. V Hašlovrově ulici máme hlášenou taky nehodu osobního auta s kamionem, i tam se rozhodopádně zdržíte. My zpomalovat nehodláme, dáme si další pecky za chviličku. Eddie Vedra, Brother the Cloud.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Avšak uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Apple se samozřejmě blíží a Iron Maiden se blíží společně s ním. Jestli se tam chystáte, tak určitě víte, že to bude velká parádička. Pokud jste se tam protlačili, gratuluju vám. My jsme si protlačili aspoň trůpra v 10.50 na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ještě jenom rychle se podíváme na nějakou tu dopravu. Novinky na trase Plzeň Nepomuk před Chocenickou Lhotou havarovali dva osobáci. Místem projedete jenom jedním jízdním pruhem a na Frýdecko-Místecku v Třinci v Horní ulici u křižovatky z Výstavní boural osobák s dodávkou. I tam počítejte s omezením. Za chviličku už Pišto a jeho další zprávy.
1: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.

0: Hodně divoká dáma, hodně divoký čas. Máme za sebou, ještě jednou gratuluju Patrikovi, který u nás vyhrál v minulé hodince dva e-lupeny na tři ségry. Open air v pražském Braníku. Pokud se vám nepodařilo se sem prorvat a dovolat, nezoufejte, protože soutěžit o lupení na tři ségry se bude i zítra opět mezi 10. a 11. hodinou. Ta buďte připravení a třeba to tentokrát vyjde. Vyšlo to i Pištovi, je tady a má další zprávy. Nazdár!
1: Dobré pravé dopoledne. A vám by mohlo být dneska se dostat třeba do Meat Factory na Acid Mother's Temple, taky tam bude Olaf Olafson, tedy Olaf, syn Olafa, and the Big Bad Trip. A čemu se směješ, nevím.
0: Olaf, syn Olafa, mě hrozně zajímá.
1: No takhle jako Olaf Olafson je no Olaf, je, syn je. Olafa.
0: Já to nerozporu, jenom mě to zajímá.
1: Neděláš nic, a to by mě zajímalo, kolikáte je to syn Olafa.
0: No to už tam neříkají, viď to.
1: No, to by musel být Olafson,
0: tak son, buď son, jsem son. Prostě přesnej, nebo na to prdím.
1: No právě.
0: Tak.
1: Tak jsem prostě jenom Olaf Olaf a jdu na všechno podstatné, co se děje, ne?
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řidič dostal trest za vyhození Ukrajinců z tramvaje. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu a disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii. Městský soud v Praze potvrdil trest pro bývalého řidiče tramvaje Daniela Bejvla. Ten loni velmi agresivně vyhodil ze soupravy ukrajinský pár. Za výtržnictví si muž musí odpracovat 200 hodin obecně prospěšných prací a poškozeným zaplatit 55 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné. Incident se stal loni v únoru na lince číslo 7, kde řidič cestující fyzicky napadl a vulgárně jim nadával kvůli chování jejich vnuka ve voze. Soudce sice označil Bejvlovo chování za ohavné, neshledal v něm ale trestný čin hanobení národa, za který muži rozjelo vězení. Bejvl po incidentu u pražského dopravního podniku skončil. Teď se musí podrobit také programu sociálního výcviku. Cestu na střední školu dětem mohou překazit i jejich rodiče. Ukázal to průzkum, který organizace PAQ Research provedla mezi voliči deváťáků před začátkem letošního přijímacího řízení na střední školy. Čtvrtina rodičů podle něj nerozumí tomu, jak mechanismus pro přihlašování a následné přiřazení na školu funguje. Výraznou roli přitom hraje jejich vzdělání. Nejvíc žákům škodí špatné seřazení přihlášek. To vede k tomu, že končí na oboru, který je pro ně příliš lehký, nebo se nemusí na školu vůbec dostat. Veclo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu. Evropské unii zase může přinést desítky miliard eur. Zásilky ze třetích zemí podraží od července, především ty s platformem, jako je třeba Temu, pokračuje Martina Kroá.
3: Loni jen do Česka, zejména z Asie, dorazilo přes 100 milionů zboží v hodnotě do asi 3,5 tisíce korun. Přitom ještě před dvěma lety to byly jen jednotky milionů. Takhle obrovské množství sebou nese podle Jiřího Trousila z generálního ředitelství cel i problémy.
4: Jednak dopad na životní prostředí. Výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů.
3: Zavedení paušálního cla za každou položku v košíku zásadně změní matematiku nákupu z Asie, říká to ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
5: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily nebo drobné doplňky, může cena vzrůst i o stovky procent. Pokud se cena drobného zboží z Číny po připočtení cla DPH přiblíží ceně u českých prodejců, výhoda asijských tržišť, to znamená ta extrémně nízká cena, se prakticky vymaže.
3: Chystané změny mají přimět obchodníky z třetích zemí dovážet zboží standardní cestou, tedy ve velkých objemech. V takovém režimu se lépe kontroluje kvalita i dodržování pravidel.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia čeká na verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá výtržnosti rádoby fanoušků na derby se Spartou. Část jich vtrhla krátce před koncem zápasu na trávník. Napadla hráče Sparty a světlicemi ohrožovala fanoušky v sektoru hostí. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka, a uzavřel do odvolání severní tribunu. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise zasedne za hodinu. Tresty může i zkombinovat. Eric Clapton zažil v Madridu nepříjemný konec koncertu, když po hitu Cocaine odcházel z pódia před plánovaným přídavkem. Zasáhl ho do hrudníku předmět připomínající vinylovou desku, který přiletěl z publika. 81-letý legendární kytarista nevypadal zraněně, přesto už se na stage nevrátil a koncert skončil bez přídavku. Incident potvrdila španělská i britská média a videa okamžitě zaplavila sociální sítě. No, teďka, jestli si Eric Clapton pořádá agentury přes nějakou svoji agenturu, no tak co hrozí Claptonovi? Kontumace,
0: možná,
1: pokuta, zavření, no nebo. Dneska nám hrozí oblačnost s lokálními přehaňkami, jen ve vyšších polohách i sněhovými, maxima na Moravě ke 14.
0: Nevíme, co hrozí Clapnovi, ale zajímalo by mě, jak dlouho může komise nad tou sláví teda zasedat. To bys...
1: To mě taky zajímá, doufám, ale asi to bude díl než hodinka.
0: Doufám, že nebude se inspirovat parlamentu, aby nezasedali do rána. Uvidíme, to všechno pište samozřejmě. Sleduje. Já si vypnu mikrofon, takhle uprostřed asi toho mám dost, tak pojďme za muzikou. Tři ségry, to je kapela, o kterou jsme minulou hodinu soutěžili a zítra se bude soutěžit znova. My si ji teď nabídneme a před nimi ještě Linkin Park a What I've Done.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No tak asi vám nemusím vysvětlovat, že tohle je naprostá klasika Led Zeppelin a Whole Lotta Love, písnička, kterou si každý milovník, prosím pěkně, rockový muziky musí pamatovat téměř z paměti. A pokud ne, tak si aspoň brouká. Co se týče dopravy, tu si teď broukat nebudeme. To bude pěkně hlasitý.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pravidelné informace jsou totiž tady a jako vždycky začneme v Praze, kde situaci pořád ještě sleduje Lenka. Lenka ví, co se stalo novýho. Ahoj Leni.
2: Ahoj Zuzko, hezké dopoledne. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Brna zpomalíte kvůli omezení úzdy mezi 5. a 1. kilometrem. Hodně ucpený je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrbohouskou spojku k Průmyslové. A na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna jedou pomalu kamiony od 6. kilometru do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku ve směru na Černý most. Z Global Assistance Lenka.
0: Leni, děkujeme. V Písku v Tylově ulici u křižovatky s Prokopovou bourali 3 osobáci na místě. V tuhle chvíli policie a projíždí se jenom jedním pruhem, takže tam se určitě zdržíte. A bacha taky v Jablunci. Nad ní jsou v Želivského ulici, kde se srazili 2 osobáci a částečně brání v provozu. Tolik ty nejdůležitější informace z dopravy. Za chviličku je tady novinka od Revivalists Heartstop.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass opra-

0: Fíky. Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
6: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Kapela U2 tvrdí, že žijí jenom živákama, právě proto je teď zavřená ve studiu a tvoří nové album, aby s nima mohl na živáky zase vyjet. To se ještě nestalo, ale možná se to stane. Do té doby si bude muset připomínat jejich živáky minulé.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dali jsme si Elevation, čímž jsme se dostali vzhůru do Opeláka s Padnem zase natvrdo na Zemančtova, protože tady mám informace z dopravy, takže bacha, v Praze v Holešovicích v ulici U Topíren, tam se srazili dva osobáci s opatrností. Projedete na Praze západ v Úhonicích v Radotínské ulici, je poškozený plynovod, prosím pěkně, a uniká tam plyn, proto je komunikace zcela uzavřená. Jeďte jinudy a na D8 na 77. kilometru směrem z Drážďan na Prahu havarovalo v pravém jízdním pruhu nákladní auto a po nehodě se převrátilo. Na místě jsou v tuhle chvíli záchranné složky a policie. Očekávejte velké, velké komplikace. My jedeme s lehkostí sobě vlastní.
1: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Cradupa, Ike Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Avšak uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.
0: A když říkám s lehkostí sobě vlastní, myslím s lehkostí vám vlastní, protože pokračuje pořád Objednej si svůj song a mě jsem zavolal Haďas, který si přál ségry, to jsem mu odmítla, protože ségry tady byly na začátku hodiny a to mi dostalo vybubováno. A tak jsme se dohodli, že když ne ségry, tak je to teda pěkně.

0: Bruce Springsteen je momentálně na turné po Spojených státech amerických a je to veskrze jiné turné, než ve svých skoro 77 letech zažil v minulosti. Bruce Springsteen se totiž velmi vyhradil proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého volili lidi, kteří patřili mezi jeho fanoušky. Ve většině to byli pracující dělníci, lidi z továren, doků, z předměstí. No a ty už nepřišli.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Naštěstí přišli jiní a mnozí další turné v tuhle chvíli vypadá jako, že bude velkým úspěchem i přes tyhle ty nelibosti. Co úplně úspěšný není, to je samozřejmě situace v dopravě, i když v tuhle chvíli tady zase tolik strašidelných novinek nemám. Na trase mezi Trutnovem a Polskem u Zlatý Olešnice se střetl osobák s motorkou, tam se projíždí kyvadlivě a není to vůbec nic pěkný. A to je vlastně všechno, jinak se vám daří, tak vám gratuluju a jezděte opatrně.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička, byla byl CZ.
3: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v síti Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.

0: Přátelé jsou už hodně důležitý, když o ně přijdete, tak nezoufejte, protože za každým stromem může čekat nějaký přítel nový. To je asi zhruba tak poselství songu, který právě teď dohrává na Radio Rock Zone. Song od Foo Fighters, který se jmenuje Ask Him for a Friend. A to je také konec mého dnešního poledního poselství s datem 12. května, protože všechno ostatní polední, náležité a záležité pro vás má Pišto.
1: Dobré pravé poledne, dobrou chuť a dobrou pič, a to je to nejzásadnější. A pak jsou ještě jiné věci, co jsou důležitý. A to je podstatný. Říká to takhle klasik, ne?
0: Já jsem neklasik.
1: Aha, to je Ivánek, kamaráde, přece.
0: Já a to představ si, já to neviděla.
1: Jak je to možný?
0: Já viděla jenom půlku.
1: No to přece nejde.
0: Tak mě to znechutilo, šla nahrať, jsem
1: pryč. Nahrať dřív, než bude druhý díl, a my jdeme teda na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 2,5 milionu Čechů na důstojnou mzdu neviděla. Čínské e-shopy zbrzdí paušální clo a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Na důstojnou mzdu nedosáhne většina Čechů. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun čistého, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. V Praze a Brně by měla být ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé často sahají po další práci, nejčastěji loví vedlejší firmy v administrativě, logistice nebo gastronomii, tedy v odvětvích, kde je flexibilní možnost práce. Vedlejší příjem má pětina Čechů. Podle serveru TNCZ další úvazek aktivně hledá 30% pracujících. Poměrově si nejvíc přivydělávají lidé ze Zlínského, následně Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Naopak na druhé straně žebříčku jsou zaměstnanci z Liberecka a Olomoucka. Paušální clo vymaže hlavní výhodu čínských e-shopů. Evropská unie totiž od července zavádí clo 3 eura na každou položku do 150 eur, což je v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platform, jako třeba Temu. Jejich extrémně nízká cena kvůli clu vzroste a vrátí zákazníky k lokálním prodejcům. Alespoň to říká ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
3: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky, domácí spotřebiče, začne vracet k lokálním prodejcům.
1: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily, tak může cena podle Chmelaře vzrůst i o stovky procent. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili největší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová první liga míří do finiše. Dnes se hraje třetí kolo nadstavby. Ve skupině o udržení jde do tuhého. Pokračuje Honza Čada.
4: Od 17:30 v podvečer táhne hlavně duel domácího Slovácka a ostravského Baníku. Když Hradišti vyhrají, odvrátí hrozbu přímého sestupu a když prohrají, znovu se namočí. Tonoucí Dukla Praha hraje v Mladé Boleslavi a Zlín hostí Teplice, které ještě úplnou jistotu nebaráže nemají. Večer od 8:00 pak šlágr Sparta Plzeň. Letenští už budou vědět, zda jim na kontě přistanou 3 body ze Slávie a zda ještě mohou doufat v to, v co už nedoufali, v titul.
1: Slavný střešní koncert Beatles v sídle společnosti bude možné nacítit osobně. Dveře budovy na Savile Row se příští rok poprvé otevřou veřejnosti jako oficiální návštěvnické centrum Beatles. Místo v londýnské čtvrti Mayfair je už dlouho zapsáno v popkulturní historii. Sloužilo jako jedno z prvních sídel společnosti Apple Corps Limited. Nacházelo se zde studio, kde se nahrávalo album Let It Be a především bylo dějištěm posledního veřejného vystoupení Beatles, legendárního střešního koncertu v roce 69, který definoval celou jednu éru. Zahájení provozu umožní fanouškům od příštího roku přístup k 7 patrům dosud neviděných materiálů z rozsáhlých archivů Apple Corps, rotujícím výstavám, obchodu pro fanoušky a také k replice původního studia. A dnes čekejte oblačno s přehánkama maxima ke 14, ale jenom na Moravě.
0: Tak jenom Moraváci si můžou radovat, my to tady budeme mít opravdu, ale jako na tom polárním kruhu, no, až 12 stupňů, toto teda bude velká zima. Ještě, že nás můžou rozehřát polední devadesátky, které právě teď startují na rádiu Rockzone. Já se na ně ohromně těším, doufám, že vy taky. A rovnou vám prozradím, že si dáme určitě Alanis Morissette, co by to bylo bez Ozzyho a bez Vanastovek, ale jako první tady mám ty svoje oblíbené papričky Red Hot Chili Peppers, Californication, to je hit.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: tak musím sebekriticky přiznat, že tahle ta písnička je samozřejmě mnohem vydařenější a zážitek je větší, když k ní vidíte i videoklip, což vám samozřejmě nemůžeme zprostředkovat takhle na rádio, ale pokusím se vám to aspoň přiblížit. Alanis Morissette je v klipu k hitu Thank You, totiž absolutně nahá a zakrývá si pouze své přednosti, protože zadnosti nejsou vidět, tak přednosti prosím svými dlouhými vlasy. Vidíte to? Já taky.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Co ale vidím taky a nejsem z toho úplně rozradostněná, to je situace v dopravě v Praze v Řeporích, prosím pěkně, v ulici Na Vrchu. Hoří další dům, dneska už druhý. Komunikace je proto logicky taktéž uzavřena, takže tam vůbec neprojedete. V Táboře v Soběslavské ulici u kruhového objezdu bourali dvě osobní auta, na místě je policie a provoz je částečně omezený. Na Děčínsku v Bechlejovicích u Březové máme hlášenou taky nehodu dvou osobáků a to je z nehod zaplať pámbu všechno, tak jezděte opatrně a užívejte si skvělou muziku. V tuhle chvíli samozřejmě devadesátkou, protože tady máme pořad polední devadesátky a za chviličku si dáme Liquido a jejich Double Decker.
1: Radio Rock Zone.

0: Tu EE Doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Čas letí jako bláznivý a tak vám musím připomenout, že i tuhletu partičku si letos poslechneme a také ji uvidíme v Praze. Kapela Garbage totiž přijede do naší metropole a nebude to vůbec dlouho trvat, anč to a proto, že vystoupí ve velkém sálu Lucerny už 9. června, což je opravdu za pár, takže jestli se na to chystáte, tak to vám gratuluju, skoro jste se dočkali. No a jestli se chystáte do silnic, tak to vám moc negratuluju, protože tam to nebývá zrovna parádní, ale pojďme se podívat. Třeba se pletu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, zas tak moc se ale určitě nepletu, máme tady pár nehod, zopakuju, ale urgentní situaci v Praze v Řeporyjí v ulici Navrchu hoří dům a komunikace je tam zcela uzavřená, protože se musí zcela logicky uhasit, tak tam tudy neprojedete a to, že vůbec. No a na Děčínsku v Bechliovicích u Březové bourali dva osobáci, pořád se to tam dořešuje, stejně jako v Táboře v Soběslavské ulici u Kruháče, kde bourali taktéž dvě osobní auta. My pokračujeme v poledních devadesátkách a už za chvíli to bude pouze a jedině na vaše přání.
1: Rádio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zápach, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.
0: 12.38 na Radio Rock Zone jsou v plném proudu polední devadesátky, ale stejně tak pokračujem taky v pořadu. Objednej si svůj song. No a mně se sem do studia dovolal Pepa, který udržel tu lačku tohodle pořadu Anšta, protože si přál kabáty. No a já jsem ho tak nenápadně dotlačila k songu, který pochází z devadesátek, konkrétně z jejich úplné poloviny z roku 1995. A řeknu vám, je to tak trochu ajajaj a tak trochu hodně žízení.

0: Green Day vás v tuhle chvíli vzali do ráje, já vás vezmu na silnice. To je prostě rozdíl mezi tím, kdo má talent a kdo se musí živit, jak se dá. Na poslech je to hned poznat.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jenže co naděláte, není svět jenom zábava a muzika, takže se pojďme podívat, jak to teda vypadá v té dopravě. Na Pražském okruhu na 146. kilometru ve směru na letiště u sjezdu na Barrandov. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto, které stojí poblíž krajnice a hodně se to kolem něj štosuje, takže buďte připraveni zabrzdit. Na Prachaticku v Netolicích v ulici na Vyšehradě na křižovatce s Hornickou havaroval cyklista, i tam si dávejte velkého bacha. A na silnici číslo 57 před městem Albrechticemi směrem z Krnova havarovalo osobní auto. Zatím projedete bez zdržení, ale buďte opatrní. Tolik čerstvé informace z dopravy. My pokračujeme v našich poledních devadesátkách. No a za chviličku už tady zase bude připravený Pišto, aby vám řekl něco novýho. Takový on je spolehlivý.
1: Radio Rock Zone. Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: rámci poledních devadesátek nám Aerosmith přetřeli svět na růžovo, to není úplně barva, kterou bychom vyznávali s Pištem, ale to nevadí, je spousta lepších, vy si najdete tu svoji, Aerosmith taky. A my jdeme na poslední zprávy s Pištem, protože jedna hodina, tak už to bývá tady u nás, tak pojďme na to, na stárek.
1: Dobré, pravé, rané, poctivé, nefalšované, úterní, dobrovolné, zamračené, odpoledne. Je mezinárodní den ošetřovatelek, Acid Mother's Temple hrajou večer v Meat Factory, nebo si můžete dát v Brně, v kabinetu Muse, The Agony, Genete a Crooked Knees. A teď si musíte dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Riziko hantaviru v Česku je nízké. Evakuace lodi s hantavirem na Tenerife skončila a v širší nominaci do fotbalové repre jsou Douděra i Chorý. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké, prohlásil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že situaci kolem nákazy virem v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Z lodi s nákazou hantavirem už se evakuovala většina lidí, víc si řekneme za chvíli. Mláďata umírají na jaře pod sekačkami. Spolek Stop sečení srnčat Plzeňsko loni pomocí dronu zachránil na loukách přes 600 zvířat. Kraj teď pomůže příspěvkem 100 000 korun.
3: Spolek chrání mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná na konci dubna a trvá asi do poloviny července, tedy v době, kdy srny kladou mláďata do vysoké trávy. Loni členové z dobrovolníky zachránili kromě stovek srnčat také dančata nebo zajíce. Do terénu vyrážejí v den sečení brzy ráno. Plochy prohledávají pomocí dronů s termokamerou a vyhledávají mláďata skrytá v porostu. Kraj spolek podpoří letos stejně jako loni částkou 100 000 korun. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: A od zvířátek zpět k hantaviru. Na ostrově Tenerife skončila evakuace lodi s hantavirem. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Přístav na Tenerife už opustila i samotná loď, která směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Na zhruba pětidenní plavbu se vydá i s tělem jedné zemřelé cestující.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: David Douděra a Tomáš Chorý jsou předběžně ve hře. Do širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa se dostalo 54 hráčů, včetně obou slávistů. Jejich jména na seznamu pro federaci FIFA figurují i přesto, že je vedení Slávie po nedohraném derby se Spartou vyřadilo z kádru. Předseda klubu Jaroslav Tvrdík potvrdil, že oba hráči už za vršovický tým nenastoupí a dostali svolení k letnímu přestupu. Eric Clapton zažil v Madridu nepříjemný konec koncertu, když po hitu Cocaine odcházel z pódia před plánovaným přídavkem, zasáhl ho do hrudníku plochý předmět, který přiletěl z publika. 81letý kytarista nevypadal zraněně, přesto už se na stage nevrátil a koncert skončil bez přídavku. Incident potvrdila španělská i britská média a videa okamžitě zaplavila sociální sítě. Vždycky, když chci říct, že bude oblačnost s přeháníkama, tak tady u nás vysvětne slunce, tak nevím, co to je za typ humoru.
0: Tady je to vždycky.
1: Nicméně maxima do 14, a to ještě k tomu jenom na Moravě, tak si to užijte a asi někdy.
0: Nazdár, děkujeme pěkně Pištovi, šťastnou cestu domů a my si to spolu užijeme ještě následující hodinku, co nás čeká, samozřejmě skvělá muzika a taky nějaká ta dávka informací, všechno to odstartujeme, ale hezky česky škvorákama a jejich, no to už hezký není, ale prostě jejich hitem Sraz nás na kolena, kdyby vám to něco připomínalo, tak jste na tom správně.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Deep Purple, to je nezaměnitelný zvuk, který snad z vysílání Rádia Rockzone pozná úplně každý, kdo má aspoň trošku rád tuhle muziku. Dobrou zprávou pro fanoušky Deep Purple je, že tyhle starý bardi pracují na novém albu, který by mělo být úplně nejtvrdší, nebo aspoň jedno z nejtvrdších, abych nepřeháněla, který kdy tahle partička vydala. Měli by ho pustit do světa někdy v létě, pravděpodobně 3. července, můžeme se na to těšit. A bacha, v říjnu. V říjnu přijedou do Praglu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Doufejme, že se tam dostanou, protože v dopravě to nevždy je veselé. Pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli na Jablonecku. Ve Smržovce v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistu, dejte si tam velký pozor. Na Ústecku v Serpentinách před Telnicí směrem od Krásného lesa havaroval motorkář, to je taky velký špatný. A v Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte i tam s omezením provozu. My se omezovat nebudeme, dáme si další muziku, už za chviličku nás čeká novinka od Strokes, která se jmenuje Going Shopping. Takže jdeme nakupovat.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha.
5: Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

0: Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
1: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Auto Aero v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
0: Těšíme se na vás.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
7: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Britští Def Leppard oslaví příští rok 50 let svojí existence, čili opravdu celé půl století už jsou tady s náma. Vznikli totiž v roce 1977, to se docela hezky počítá. No a my jsme si ve vysílání Rádia Rock Zone dali v rámci naší oblíbené klasiky jejich pecku, která se jmenuje Pour Some Sugar on Me, a to ještě navíc v živém provedení. Doufám, že jste si to pořádně užili, protože teď se jdeme podívat na ulice a tam si moc neužíváte.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze v Bubenešském tunelu máme velký problém, za který může odstavený auto, který stojí ve směru na Troju, počítejte tam s velkým zdržením, které navíc může i narůstat. V Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká pořád ještě řeší nehodu osobního auta s nákladňákem, i tam se zdržíte, stejně tak jako na Ústecku v Serpetny nad Přechtelnicí směrem od Krásného lesa, kde havaroval motorkář. Tolik aktuální zprávy, za chviličku song na vaše přání.
1: Rádio Rock Zone.
2: Nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížení skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Rádio Rock Zone.
0: No tak dlouho to teda rozhodně netrvalo a ne, tady song na vaše přání, je to poslední s datem 12. května, alespoň v pořadu. Objednej si svůj song, protože druhá hodina se nezadržitelně blíží a také je tady jenom to poslední, co pro vás můžu udělat. A to konkrétně pro Honzu, který mi sem zavolal a přál si zahrát Linkiny pro všechny, co jsou v tuhle chvíli za volantem, takže vlastně navazujem na to, co jsme řekli předtím. Buďte opatrní a užijte si tenhle song.

0: Deska The Unforgettable Fire irské kapely YouTube je jedna z nejúspěšnějších desek vůbec, když vznikla a vyšla v roce 1984. A hitovka Pride in the Name of Love je pravděpodobně největší peckou, která na ní byla. Pokud jste dobře poslouchali, mohli jste vzadu slyšet dokonce i hlas Chrissy Hynde.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jestli jste ji neslyšeli, tak se na to soustřeďte příště, protože příště budete mít další šanci, tak už to prostě chodí. Teď honem rychle na dopravu, protože tam se taky dějou věci a ne, že nemáme sice krátce před 3:15, ale nehody se na čas neptají. Na Mostecku, na místní silnici ve Starém Mostě směrem na Kopisty se srazili dva osobáci, počítejte tam s omezením, a na Lounsku v Lubenci v ulici Náměstí narazilo, prosím pěkně, osobní auto do plotu. Byla to rána jako z děla, všichni se lekli a teď se to musí dořešit. Vy se lekat nemusíte, za chviličku pro vás Šáša tady na Radio Rock Zone a pak si to užijete úplně jak než jste zvyklí, ale to vám prozradí už ona, protože to mě nepatří, abych vyzrazovala její tajemství. Ode mě všechno, mějte se moc hezky, nabídnu vám ještě nějakou tu muziku a pak samozřejmě další zprávy. A dáme si, já teď hledám, co bych vám pustila tak na rozloučení. Co byste řekli třeba takovým Evanescence, to by šlo, ne?
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, bila byl, CZ.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Necháváte se unášet na vlnách Rádia Rockzone společně s partičkou Manic Street Preachers. Jsme dopluli k 13. hodině 59. minutě. Od Mikráková v tuhle chvíli zdraví Alexandra Ptáčková. Přeju vám krásný a pohodový úterní odpoledne s datem 12. května 2026. Dneska na pankráce tedy počasí, jen co je pravda, jak tak pranostiky praví zkrátka napřed. Zítra to nebude moc lepší, ale k tomu se samozřejmě dostaneme za malou chvíli, poněvadž nás v tento čas čekají zprávy, to je jasný. A já je možná rovnou tedy počasím otevřu. Jak to bude vypadat v noci, řekneme si v první řadě. Teploty nám poklesnou na 4 až 0, někde můžete naměřit i minus 2 stupně. Jinak pod mrakem na severu Čech nějaká přeháňka, ale zpočátku ve vyšších polohách může být sněhová a jinde čekáme srážky jenom výjimečně. Zítra teploty do 17 stupňů, tak to je to drobný zlepšení. Jak to bude s přeháňkama vypadat zítra, řekneme si za chviličku. Co se muziky týče, samozřejmě se pozveme i za muzikou. Můžu vám nabídnout klasický keltský úterý ve vagónu tady u nás v Praze dneska s kapelama Vintage Vine. To jsou držáci, společně s nimi třeba Wolferien. No a pokud jste z Brna nebo v okolí Brna, můžete si zajet na holky Diegony do kabinetu Moose společně s nimi Janet A nebo Crooked Knees. To už je na vás, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Bývalá přítelkyně se žalobou na Turka neuspěla, čeští hokejisté letí do Švýcarska a bohnouti pustili do světa audioknihu. Filip Turek se vyhnul dalším problémům. Policie odložila trestní oznámení, které na poslance motoristů a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal podala jeho bývalá přítelkyně. Důvodem bylo promlčení celé kauzy. České televizi to potvrdil státní zástupce Jan Vychyta. Rozhodnutí podle něj ale není pravomocné. Žena Turka vinila z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a znásilnění. Ke všemu mělo dojít v období před zhruba 15 až 20 let. Politik už dřív všechno odmítl. Ohromné bílé květináče budí v Teplicích vášně. Objevily se v Krupské ulici a místním se vůbec nelíbí. Původně přitom měli podle našeho zpravodaje Dušana Valenty přinést do centra lázeňského města víc zeleně.
2: Zdravím z Teplic, kde se debaty místních čím dál častěji stáčejí k nové podobě pěší zóny. Ne, že by se přestavovala, ale právě velké květináče poutají pozornost. Rodiče se například bojí, že nebude místo pro kočárky. Podnikatelé zase dumají, jak budou zásobovat obchody a restaurace. Město reaguje a snaží se vysvětlovat. Radnice chce mít v květináčích velké stromy a objevit by se měla i další zeleň, která pomůže tlumit letní vedra. Jinak to vyřešit nešlo, protože pod dlažbou kvůli kanalizaci a dalším sítím není místo.
0: Na Mount Everestu zahynul nepálský šerpa. 21-letý muž se tam zřítil do ledovcové trhliny v blízkosti tábora C3 v nadmořské výšce okolo 7200 metrů. Podle nepálských úřadů se jedná už o třetí úmrtí nahoře v posledních dvou týdnech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeští hokejisté odletěli do Švýcarska. Jejich speciál se odlepil od země v Praze krátce popoledně a zamířil do Bernu, kde v pátek vstoupí naše reprezentace do mistrovství světa. Na palubě byla i trojce útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 40-letého matadora a dvojnásobného světového šampiona se k týmu připojili i Lukáš Sedlák a Matěj Blimel. Vohnout slaví ve velkém. Ke 30 letům své existence nejednou jenom na turné a nevydali jenom autobiografickou knihu 30 svíček na dortu. Teď je navíc poslali do světa ještě v audioverzi. Do té se pustili sami muzikanti. Za načítací mikrofon se posadili Matěj a Honza Homolovi, Jirka Zemánek a Zdeněk Steiner. I o ní bude možná řeč také na rádiu Rockzone už tenhle čtvrtek. Hostem od poslechu Toma Fredeho bude totiž od jedné odpoledne kytary a zpěvák Vohnoutů Matěj Homola.
3: Je země maličká. Jo,
0: No tak zůstaňte na ladění. Teď se ještě mrkneme na zítřejší počasí. Bude převážně zataženo ráno a večer. Sem tam polojasno až jasno. Na severu se můžou vyskytnout přehánky. A to s větší pravděpodobností. Na horách jinde zaprší ojediněle. No a později večer budou srážky četnější, a to hlavně na severozápadě. Nejvyšší denní teploty okolo 13 až 17 stupňů. Tak to nakonec nebude tak zlý a teď si myslím, že to bude vyloženě dobrý. Pustíme se totiž samozřejmě do další muziky. 14.05 a před náma Survivor, Kabáti, Foo Fighters a nebo Smash Mouth.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak 14 hodin 18 minut a na drátě můj oblíbený Kuba, který vám řekne, jak to jezdí. Čus.
2: Ahoj Saši, pěkné odpoledne. Pozor, dejte momentálně na Praze 9 v Českomoravské ulici u křižovatky s Poděbradskou. Bourala tam dvě osobní auta a provoz omezují částečně. Omezený provoz je na Štěrboholské spojce směr jižní spojka. Před sjezdem na Průmyslovou ulici zdržíte se v přerušované koloně od Běchovic. A ucpaný zůstává příjezd do Prahy po Ústecké D8. A to momentálně od 7. kilometru po sjezd na Zdiby, kde je uzavřený levý pruh kvůli údržbě. Navíc na 3. kilometru stojí dva nákladňáky po nehodě. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubi, díky moc, no a zpozorněte třeba taky v Ostravě ve Vratimovské ulici na křížení s ulicí Střádalů, kde se bouchl osobák s nákladňákem. Měli by stále projet v klidu jedním pruhem. My si dáme samozřejmě tady na Rock Zone další pecky, užijeme si Rolling Stones, tentokrát ale naživo, ještě předtím John Bon Jovi a nebo čerstvá horká záležitost od partičky Sabaton.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
9: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní

0: sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
1: Těšíme se na vás.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak jsme se ze Stounama na chviličku dostali do roku 1968, ale už jsme zpátky a podíváme se, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti s počasím. Dneska v noci +4 až 0, někde dokonce -2 stupně. Jinak pod mrakem na jihu se vyjasní, sem tam nějaký přehánky, a to hlavně na severu Čech a zpočátku noci. Ve vyšších polohách můžou být i sněhový, jinak srážky v noci jinde čekáme jenom výjimečně. Zítra zaplať pámbu bude o chloupek teplej než dneska, denní maximum 13 až 17 stupňů, a ve finále to s těma přeháňkama nebude tak horký. Sice bude hlavně oblačno až zataženo ráno a večer, ale na některých místech i sem tam slunce, polojasno až jasno. No na severu lokálně nějaká přeháňka, vyšší pravděpodobnosti, ale na horách jinde zaprší jenom ojediněle. No a později večer hlavně na severozápadě můžete čekat srážky četnější. Myslím, že to není úplně špatný výhled. Pojďme se dát další pecky tady na Radio Rock Zone. Posílám vám ACDC a za chvíli skvělej Youngblood.
0: Radio Rock Zone.
2: Čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Až tak uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak, prolítneme se po republice společně, jasně, 2:41. Bacha, prosím pěkně, pokud sedíte za volantem v Mladý Boleslavi, v Dukelské ulici bourali dva osobáky, provoz je tady částečně omezený. Přesuneme se do Ostravy ve Vratimovský, na křižovatce s ulicí Střádalů, osobák s nákladákem v sobě, tady projedete jedním pruhem. A teď je naskok do Brna v Tuřanech, na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká, osobák s nákladákem opět po nehodě, tady omezení a kratší zdržení. Vypadá to, že zvládnete i svačinku. No a na trase z Mělníka na Mladou Boleslav před Beznem u odbočky na Chotětov se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona. Tady to zvládnete i s nějakým kafíčkem, dejme tomu, se zdržením. Potom počítejte i v protisměru, hlavně prosím pěkně opatrně. No a pojďme si dát do konce hoďky další pecky. Mám pro vás třeba Cranberriesa nebo Mobyho.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen.
8: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: No tak jo, doposlechli jsme tady na Radio Rock Zone švédskou partu Hives a jejich pecku Rigor Mortis Radio. Přesně v 15 hodin už vás od mikrofonu srdečně zdraví Šimon Kalousek, krásný úterní odpoledne. Dneska je 12. květen, slaví se Pankrác, tedy první ledový muž, no a musím popravdě říct, že skutečně venku žádný teplo není, dokonce jsem zažil, že krátce padaly i kroupy. Každopádně nejenom o počasí nám určitě řekne víc Sašenka ve zprávách, ahoj.
1: Ale tak budu se snažit, ahoj, a Šimonku, zítra to bude aspoň o kousek lepší, více řekneme samozřejmě za malou chvíli, poněvadž teď hodíme oko na počasí dneska v noci. Jasně, bude chladní, než jsme byli zvyklí, teploty okolo plus 4 nuly, někde dokonce 2 stupně pod nulou, prosím pěkně. Jinak to ale na srážky vypadá tak spíš na severu Čech, a to z počátku noci. Ve vyšších polohách se můžou objevit srážky sněhový, jinde jen tak výjimečně. Zítra nejvyšší denní teploty do 17 stupňů, ale k tomu se vrátím. Teď už se pojďme pozvat za muzikou, kam vyrazit, ryze dámská záležitost. Partička Diegony dneska vystupuje v brněnském Kabinetu Mů, společně s nimi Janet Aid a Crooked Knees. No a jinak vám můžu nabídnout třeba v Meat Factory tady v Praze Acid Mother's Temple, Olaf Olafsson and the Big Bad Trip, to je zřejmě druhá partička, nevím, mrkněte se sami, ať už se budete chystat kamkoliv. Hezky si to užijte a teď už pojďme na informace, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot klesnou v Bosně, zachraňovali mladé Čechy v horách a Mastodon přivezou do Prahy novou desku. Pražské derby pořádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. A sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
3: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušku dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun. Mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. Ceny pohonných hmot v Česku od zítra klesnou. Podle cenového věstníku ministerstva financí se maximální cena benzinu sníží o 16 haléřů na 43 koruny 87 haléřů za litr. A zatímco nafta zlevní výrazněji o 73 haléřů na 42,11. Státní regulace cen zavedená kvůli krizi na Blízkém východě byla prodloužena i na tento měsíc. Aktuální stropy vycházejí z nového systému výpočtu střídenního průměru velkoobchodních cen. Kabinet Andreje Babiše představil plán na stabilizaci personálu ve zdravotnictví a sociálních službách. Hlavními pilíři jsou navýšení počtu studentů o 20-40%, nárůst kompetencí sester a příchod pracovnic z ciziny. Novinkou je důraz na duševní zdraví. To má od roku 2028 podpořit relaxace ve virtuální realitě hrazená z evropských fondů. Vláda chce také sestrám ulevit od administrativy a podpořit jejich setrvání v oboru skrze neomezené nepeněžní zdravotní benefity a debatu o zavedení výsluh. Novinky představil premiér Andrej Babiš a ministři Adam Vojtěch a Aleš Juchelka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Horská služba v Bosně zachraňovala mladistvé Čechy, ti ztratili orientaci v náročném terénu pohoří Praň. Šlo o 5 mladých lidí ve věku 16 až 17 let. Skupina uvízla na úpatí vrcholu Otyš v nepříznivém počasí před blížící se bouřkou. Situaci navíc zkomplikovala uzavřená horská chata Vrutak. Záchranná akce začala včera v podvečer, zapojilo se do ní 9 záchranářů a speciálně vycvičený pes. Díky včasnému zásahu se podařilo české turisty bezpečně vyhledat a dopravit do bezpečí, píše o tom server Novinky.
0: Hmm,
1: Mastodon dokončili novou desku a míří do Prahy. Americká progmetalová partička oceněná Grammy vystoupí už 3. června v pražském O2 Univerzu. Kapela slibuje monumentální show napříč více než 20 lety své tvorby a pravděpodobně zazní i ukázky z nového alba. To má být ještě letos. Deska vznikala v náročném období po odchodu kytaristy Brenta Heinze a podílí se na ní nový kytarista Nick Johnston. To bude nádhera. Pojďme si dát na závěr ještě počasí zítra pod mrakem na některých místech, hlavně ráno a večer, dokonce sem tam slunce. Na severu sem tam přeháňka, no s vyšší pravděpodobností na horách, jak píší meteorologové, jinde pak zaprší jenom ojediněle. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně Sašence za zprávy. Po 15. hodině si pojďme zahrát Five Finger Death Punch, taky fanánka s kapelou Alcohol, netradičně. No a na úplný úvod to budou Aerosmith a jejich Jaded. Tak krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Talking Heads, rok 1977, jejich debutový album 77 a hitovka Psycho Killer právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme na silnice, ano, 15:21, situaci v Praze sleduje Kuba z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. S 8,5-kilometrovou kolonou stále musí řidiči počítat na příjezdu do Prahy od Drážďan po D8. Na vině z

0: zúžení do pravého pruhu za sjezdem na Zdiby. V Praze se jede pomalu na příjezdech do Štrbohol po jižní a Štrboholské spojce. Silný provoz a místy kolony už řidiči hlásí také z tunelů Blanka před výjezdem do Nové Polotavské. Zdržíte se už téměř od Davids. A kolona na zhruba 10 minut je na Bělohorské ulici z centra před Vypichem. Z Globásy stán z Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D1 na 365. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto do dopravního značení. Počítejte se zdržením v koloně. V Český Lípě v Liberecké ulici dva osobáky v sobě, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Na Semilsku, a to konkrétně na trase mezi Žlábkem a Stružincem, bouraly dvě osobní vozidla a na místě zasahou záchranáři. No a pozor taky v Brně, Vinohradech, v Žarošické ulici u odbočky k Penny směrem na Líšeň, tam zasahou záchranné složky a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte se silným provozem a se zdržením. Všem řidičům šťastnou cestu, my si zahrajeme Lenyho Kravice a předtím taky novinku od kanadských Nickelback, Bounce for the Crowds.
2: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Novinka, exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: The Cure a jejich klasika Friday I'm in Love na rádiu Rock Zone, a to v živém provedení. Berte to zároveň jako pozvánku na dnešní 18. hodinu, kdy dorazí můj kolega Frank, no a s ním si dáte celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat, na jaký koncerty můžete vyrazit dneska večer.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Samozřejmě kompletní seznam najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life nebo taky na našich sociálních sítích. Tady v Praze můžete vyrazit do Meat Factory na japonskou formaci Acid Mother's Temple, který předskočí český Olaf Olafsson and the Big Bad Trip. V Café v lese francouzský projekt Bruit a jako předskokaní belgický Endless Dive a v Rock Café britský Rats DC a předskočí jim český Arrogant Twins. V Bajčíze jsou na Štvanici dneska benefiční akce pro X Mr. Banana X, zahrajou Lumen, Faust, Bole a Lahar a ve vagonu tradiční akce Keltský úterý, a to s kapelama Vintage Wine a Wolferian. V Brně dneska jedna akce taky v kabinetu Moose, zahrajou holky z The Agony, taky Janet A a Crooked Knees. Tak třeba něco vyberete. Pojďme dál, čekají nás Queenie a taky kapela Cedar. Reach.
1: Radio Rock Zone.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ike Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na silnice 15640. Kubo, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Drážďan po D8 za sjezdem na Zdiby již dopravní omezení a provoz nekomplikuje. Kolona od Odoliny Vody se rozjela. Ve Vysočenech v Praze na Frejově ulici u křížení s ulicí na Harfě směrem k Poděbradské čekejte kratší zdržení po nehodě dvou osobáků a ucpává se cesta od jižní spojky od Krče přes Dobřížskou a tunely Blanka do Nové Povltavské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, já přidám ještě jednu čerstvou bouračku z Prahy. Bacha na Praze 4 v Táborské ulici u křižovatky s Vladimírovou. Dva osobáky v sobě, čekejte tam zdržení. Na Berounsku na silnici mezi Hostomicemi a Zátorem zasahují záchranáři a policisté. U dopravní nehody počítejte s omezením provozu. Na Plzeňsku na průjezdu Letinami havarovalo osobní auto do lampy. Na Liberecku v Jeřmanicích v Rádelské ulici bourali dvě osobní auta, jděte tam opatrně, a dva osobáky bourali taky v Litomyšli na Smetanově nábřeží. I tam doporučujeme opatrnou jízdu.
0: Radio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
5: Těšíme se na vás.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
12: Muzika na tělo.

0: vskutku zajímavý hudební spojení italská kapela Måneskin s kytaristou Tomem Morellem, známým z Rage Against the Machine, pecka Gossip na rádiu Rockzone. Tak, za pár vteřin je tady, přátelé, 16. hodina, což značí, že vás od mikrofonu opětovně srdečně zdraví Šimon Kalousek, krásný úterní odpoledne. Se mnou ve studiu už taky Sašenka, pojďme na další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Jasně, krásný odpoledne. Ano, pojďme se podívat, jak to bude vypadat s počasím dneska v noci a taky zítra, takhle při úvodu. Dneska v noci je chladno, plus 4 až 0, někde i minus 2 stupně nejnižší noční teploty. Jinak oblačno až polojasno, no na severu čekáme taky zpočátku přehánky, ve vyšších polohách můžou být sněhové a jinak čekáme srážky výjimečně. Zítra teploty lehce poposkočí nahoru a ty denní maximální 13 až 17 stupňů. Více řekneme za chviličku, teď se samozřejmě pozveme za muzikou. A já vám můžu nabídnout třeba v Praze ve Vagónu v rámci keltského úterý kapely Vintage Vine a taky Wolferian. Víc zase příště a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisté odložili trestní oznámení na Turka, policie vykázala z domu rekordní počet násilníků a naši hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Policie odložila trestní oznámení na poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka. To podala jeho bývalá přítelkyně kvůli údajnému domácímu násilí, znásilnění a vyhrožování zbraní. Důvodem je promlčení, protože k popisovaným skutkům mělo docházet před 15 až 20 lety. Tehdejší promlčecí lhůta činila 5 až 12 let. Rozhodnutí zatím není pravomocné, jelikož žena proti němu podala stížnost. Turek, který obvinění už dříve odmítl jako absurdní snahu o mediální lynč, připustil v minulosti pouze nevěru a nějaké zhrzené milenky, jakékoliv násilí, ale kategoricky vyloučil. Policie loni v Česku přikročila k rekordnímu číslu vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Šlo o 1640 případů, což je nejvíce od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Podle Asociace pracovníků intervenčních center bylo takto ochráněno přes 3,5 tisíce osob, z toho téměř polovina dětí. Asociace upozorňuje na nedostatečnou prevenci a provázanost institucí, protože třetinu zasažených dětí už dříve evidoval OSPOD, ale odbornou pomoc jich dostalo jen 37%. Nejčastěji policie zasahovala v Ústeckém, Jihomoravském a Karlovarském kraji. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
3: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté dnes popoledně odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
4: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. Mám pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
1: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. A podíváme se i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na film Zmizení Josefa Mengeleho. Mrazivý portrét nacistického zločince, který po válce mizí v jeho americkém stínu a snaží se začít znovu.
5: Za dozvuků války prchá anděl smrti do Jižní Ameriky a snaží se začít nový život v ústraní.
6: Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
5: Minulost ho ale dostihne skrze vlastního syna.
6: Du bist mein einziger Sohn. Hast du Menschen gefoltert?
5: Mengele se proto ze všech sil snaží zmizet a uniknout spravedlnosti.
7: Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
1: Na úplný závěr ještě pohlídneme na počasí. Zítra bude trošku lépe než dnes. Denní maxima 13 až 17 stupňů, jinak pod mrakem. Ráno a večer někde dokonce i slunce, polojasno až jasno. Na severu se vyskytnou lokálně přehánky s vyšší pravděpodobností, pak na horách později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější.
0: Tak to bychom měli, já Sašence děkuju. Po 16. hodině si tady zahrajeme Škvory, taky Ozzyho Osbourna a na úplnej úvod U2 a jejich Beautiful Day.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Je ženská legenda Lynyrd Skynyrd, ta její nejznámější pecka Sweet Home Alabama z roku 1974 právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, přesuneme se na silnice 1722. Kubo, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Momentálně počítejte s kolonou na příjezdu do Prahy od Plzně po D5 od 3. kilometru. Navíc se u Chrášťan boudalo. Dále je fronta na Pražské.

0: okruhu na cestě od letiště k dálnici D1 v úseku od Rozvorovské spojky po sjezd na Ořech. Postojíte si také na výjezdu z Prahy na Chomutov u sjezdu na Evropskou ulici, kde došlo k nehodě. Momentálně tam zdržení na 5 minut. V Praze zůstává silný provoz na Dobřížské ulici a proto také na jižní spojce už od Krče. Dále očekávejte místy po pojíždění od Davids po Novou Polotavskou v tunelech Blanka. A bouralo se na Sokolovské ulici z centra. Očekávejte tam zdržení kolem 5 minut. U křižovatky s ulicí k Moravině. Z Globa Sistán z Kuba.
1: Kubo, díky. Problémy na D5 jsou nejenom na příjezdu do Prahy, ale taky na 102. kilometru ve směru na Rozvadov. Tam došlo k požáru vozidla, ale kolona se tam zatím netvoří. Kousek za Prahou v Neratovicích, Mládežnický ulici u křižovatky s nádražní, došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. Provoz je tam částečně omezený. V Mostě v Komořanské ulici nabouralo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení, dbejte tam zvýšený opatrnosti. A na Brněnsku mezi Lelekovicemi a Vranovem havarovalo osobní auto. Na místě zasahou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Za chvíli Cardigans, ale předtím taky novinka od kapely Pretty Reckless, Love Me.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
13: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rammsteini nám se svým živákem Firefly připomněli, že od 6 je tady nachystaná celá hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, který už si ovšem dáte s Frankem. Se mnou si dáte ještě Ozzy Osbourna a taky Linkin Park a jejich Lost.
1: Radio Rock Zone.
2: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak přátelé, budeme se pomalinku loučit, 17 hodin 47 minut, ale ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích. No a víc už by nám k situaci v Praze měl říct Kuba z Global Assistance. Já tě zdravím, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně na 1,5 kilometru bouraly dva náklaďáky. Zdržíte se od 4. kilometru. V úseku zhruba 4 kilometrů čekejte po pojíždění na Pražském okruhu na cestě k dálnici D1 před exitem na Ořech. V protisměru na 17. kilometru, tedy k letišti za sjezdem na Barrandov, boural osobák s nákladňákem, postojíte si od Lochkova. Ve Slivenecké ulici u ulice Pražského bourala dvě osobní auta a v centru města pozor například na Národní ulici, kde se srazila také dvě osobní. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, a s dovolením ještě jednu Prahu přidám. Pozor na Vinohradech v Anglické ulici u náměstí Míru, tam srazilo osobní auto chodce, pročítejte tam se zdržením. V Sokolovské ulici u odbočky do ulice k Olympiku došlo ke srážce tramvaje s osobákem, čekejte tam omezení a nárazový zdržení. No a kousek za Prahou na trase ze Slanýho na Mělník u Velvár se srazilo osobní auto s nákladním, čekejte tam zdržení. Tak jo, ode mě pro dnešek všechno, o čestí už s váma Frank, naše pravidelné pořady, nekonečný koncert a hrajeme na přání, vždyť to znáte, no a my si to spolu zítra ve středu dáme pro změnu o čestí do 9 večer, do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v síti Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
14: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
13: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
14: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
13: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále, anebo jste právě naladili rádio Rockzone. Nejsem tady ale sám, je to se mnou i druhá vaši oblíbený dvojice, a to sice Sašenka. Ahoj,
1: je
0: Sašenko.
1: To tak.
0: A my vám přejeme krásný úterý 12. května 26, tak je všechno ve všech svátku všem pankrácům, sevolodům a všeborům, který ho dneska slaví. Co se jak dneska připomínáme? Mezinárodní den ošetřovatelek nebo Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem? Což bych mohl být i já klidně, takže bacha na to. No, nemám žádný chronický únavový syndrom.
1: Přesně.
0: Když jsme byli před chvilkou u těch oslav svátků, tak si připomeneme, kdo dneska slaví narozeniny a koho bych tak mohl vyjmenovat. Třeba Michael Jackman, což je zpěvák kapely Skillet Drive, a nebo taky Odd Project. Tolik chytrostí ode mě, Sašenko, já to přenechávám tobě, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Děkuji mnohokrát, já mám pro vás třeba nabídku živý muziky. Pokud jste z Prahy, můžete vyrazit do Meat Factory tady na Smíchov na japonskou partičku Acid Mother's Temple. Společně s nimi Olafson and the Big Bad Trip. No, podíváme se ještě samozřejmě na počasí. V noci bude zima, jak jinak, plus 4 až 0, někde i minus 2 nejnižší noční teploty. Oblačno až polojasno, nějaký přehánky, a to hlavně na severu Čech. V počátku noci ve vyšších polohách můžou být sněhové. Zítra teploty do 17 max, víc řekneme za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče. Češi znovu topí a Bohnouti pustili do světa audioknihu. Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila. Naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno dnes oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne. Dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhlášení Ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se čekat pokles. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnějších deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Na Mount Everestu zahynul nepálský šerpa. 21-letý muž se tam zřítil do ledovcové trhliny v blízkosti tábora C3 v nadmořské výšce okolo 7200 metrů. Podle nepálských úřadů se jedná už o 3. úmrtí na hoře v posledních 2 týdnech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
3: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili na policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky.
2: Byly to kopřivy, co rostly skoro všude.
1: Vohnout slaví ve velkém, ke 30 letům své existence nejedou jenom na turné a nevydali jenom autobiografickou knihu 30 svíček na dortu. Teď ji navíc poslali do světa ještě v audioverzi. Do té se pustili sami muzikanti. Za načítací mikrofon se posadili Matěj a Honza Homolovi, Jirka Zemánek a Zdeněk Steiner. I o ní bude možná řeč také na Radio Rock Zone už tenhle čtvrtek. Hostem od poslechu Toma Fredeho bude totiž od jedné odpoledne kytarista a zpěvák Vohnoutů Matěj Homola. Jak bude zítra? Bude to o fous lepší než dneska. Denní maxima vystoupí na 13 až 17 stupňů, jinak bude oblačno až zataženo ráno a večer, někde i polojasno až jasno. V severní polovině můžete čekat lokálně přehánky s vyšší pravděpodobností, na horách jinde zaprší jen ojediněle.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo a taky náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli Hodinu živáku na tělo. Hnedskré pro vás mám třeba Faith No More, Soundgarden, anebo Alanis Morissette a You Learn.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: došlo ke srážce tramvaje s osobákem. Očekávejte tam možné komplikace. Pomalu se stále jede po Dobříšské ulici pod tunelem Rázovka a dále na Troji čekejte místy zdržení před výjezdem do Nové Polotavské. A s kolonou aut počítejte na Novopatské ulici před sjezdem na Kbelskou směr na Ústí. Z Global Systán z Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás White Stripes, Paul McCartney a nebo Evanescence a jejich Everybody's Fool.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
6: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha.
7: Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
8: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, přátelé, tak se podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou, kde tu mám pozvánku do Meat Factory například, kde hrají Acid Mother's Temple a s nimi Olaf Olafsson and the Big Bad Trip. V kafedle se hrají Bruit a Endless Dive, v Rockafé Roots DC a Arrogant Twins. V By Jesus proběhne benefice pro mistra Banána a zahrají tam konkrétně Lumen, Faust, Vole a Lahar a ve vagónu hrají Vintage Wine a Wolferian. Pro Brno tu mám Kabinet Muse, kde hrají The Agony, Janet A a Crooked Knees. Všechny tyto pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Live, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další živáky. Čekej nás Coldplay nebo Aerosmith a jejich Love in Elevator.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Kradapa, Ika Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zápach, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 18.43, aby se ještě jednou podíváme, jak to vypadá s dopravou na AAA. Teďka mi to pro Prahu nepíše vůbec nic, takže se podíváme ještě na jiný spoje. Mám tady dálnici D10, kde na 46. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce prouchaná dodávka, dejte tam pozor. Pak tu mám na Chrudimsku v Prosetíně došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě zasahují záchranné složky. Co bych vám ještě řekl dál? V Praze v Novopatské ulici před sjezdem na Kbelskou havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. V Praze opět na Rašínově nábřeží na křižovatce s Libušinou ulicí se střetlo osobní auto s tramvají, počítejte se zdržením. No a na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Lokova. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Sašenka. No a my vám přejeme krásný úterý 12. května 26. Co abych vám ještě pověděl hezkýho? Asi tady pro vás nic moc extra nemám. Já se třeba pochlubím s tím, že se dneska chystám na koncert.
1: Až tady
0: do vysvětlím všechny chytrosti. Pro do Cargo Gallery na Mario Biháriho. Maria Biháriho.
1: No, Mario Biháriho, tak no, prosím tě, pozdravuju.
0: Máme to tady kousek.
1: Říkala jsem s ním, když jsi spolupracovala. To je skvělý muzikant.
0: Já nevím, jestli mě uvidí, až na ně zamávu, ale...
1: To tě neuvidí samozřejmě, tak musíš...
0: Pardon, já se strašně
1: musíš
0: mluvám,
1: okamžitě samozřejmě ho čapnout kolem krku.
0: No tak každopádně, kdybyste tam někdo byl, tak mi můžete pozdravit a dát mi facáka za tenhle ten blbej vtípek a tolik teda chytrostí ode mě, Sašenko, povídej.
1: Já myslím, že by to vzal s humorem. Pojďme se podívat, kamarádi, takhle před zprávama na počasí. V noci bude hnus, zima, na terasce si neposedíte, teploty okolo +4 °C, někde i 2 °C pod nulou. Jinak pod mrakem na severu Čech čekáme nějaký přehánky, ale jenom místy ve vyšších polohách můžou být i sněhový. Zítra povyšplhají nejvyšší denní teploty až na 17 stupňů. Jsem tam nějaká přehánka, ale víc řekneme za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hudebníci se rozloučili s Oscarem Petrem. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu a Mastodon přivezou do Prahy novou desku. Ve Strašnickém krematoriu v Praze proběhlo poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oscarem Petrem. Ten zemřel ve věku 73 let. S autorem legendárních hitů se přišly rozloučit špičky české hudební scény, včetně kompletní sestavy kapely Lucie, Petra Jandy, Kamila Střihavky nebo Michaela Kocába. Oscar Petr se do historie české hudby zapsal především jako člen folkového tria Marcias a později jako autor přelomových skladeb pro Lucii, jako jsou Medvídek a Chci zas v tobě spát, nebo pro Anetu Langerovou jako Hříšná těla křídla motýlí. Evropa si musí vybrat někoho do debaty o Ukrajině. Podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska musí najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednání s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl po schůzce prezidentů zmíněných států. Tyto tři země takzvaného slavkovského formátu chtějí také spolupracovat při regulaci využívání sociálních sítí mladými lidmi. Podle Pellegriniho budou Česko, Rakousko a Slovensko společně hledat řešení, jak omezit mladým na sítě přístup. Nejúčinnější by podle něj bylo zavést postup, který by byl v Evropě jednotný. Moderní technologie podle něj sice pomáhají i v běžném životě současně, ale přinášejí množství rizik. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu. Evropské unie zase může přinést desítky miliardů eur. Zásilky ze třetích zemí podraží od července, především ty s platformem, jako je třeba Temu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté odletěli do Švýcarska. Jejich speciál se odlepil od země v Praze krátce popoledni a zamířil do Bernu, kde v pátek vstoupí naše reprezentace do mistrovství světa. Na palubě byla i trojce útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, který se nezapojil do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 40-letého matadora a dvojnásobného světového šampiona se k týmu připojili i Lukáš Sedlák a Matěj Bliml. Mastodon dokončili novou desku a míří do Prahy. Americká progmetalová partička oceněná Grammy vystoupí už 3. června v pražském Outu Univerzu. Kapela slibuje monumentální show napříč více než 20 lety tvorby. A pravděpodobně zazní i ukázky z nového alba, které má vyjít ještě letos. Deska vznikla v náročném období po odchodu kytaristy Brenta Heinze a podílí se na ní i nový kytarista Nick Johnston. Bude zítra, bude oblačno až zataženo, ráno a večer sice někde polojasno až jasno. V severní polovině Čech lokálně nějaká přehánka, jinde zaprší jenom ojediněle, denní maxima 13 až 17 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, a to sice hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Sídro a jejich Fake It.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat. 255-700-707.
1: Je to tak a rovnou jednu pecku na přání tady máme, a to sice pro naši volající a posluchačku Anetu, která mě poprosila o nějaký My Chemical Romance, tak si pojďme dát třeba jejich Fake Your Death.

0: Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
1: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

No já tu mám další pecku na přání, tentokrát pro našeho volajícího a posluchače Martina, který mě poprosil o zahrání pecky od ministry, a to sice Lay Lady Lay, a posílá to svýmu nejlepšímu kamarádovi Halabalu. Doufám, že jsem to řekl

Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížení skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Cradupa, Ike Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: Till Lindemann nás doprovodil do skoro 8 hodiny večerní, kterou tu máme za chviličku na rádiu Rockzone. No a přátelé, další celá hodina znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka. My vám samozřejmě přejeme krásný úterý 12. května 26, ještě jednou všechno nejvších svátků, taky všem pankrácům. No a tolik chytrostí ode mě, já ti, Sašenko, přenechávám slovo, povídej, co máš pro nás ty.
1: Děkuji mnohokrát, já přeju krásný a pohodový večer, já mám pro vás samozřejmě čerstvé informace, mrkneme se na nějaký hudební novinky, no budou toho požehnaně, úvodem ale samozřejmě počasí dneska v noci Sibéra plus 4 až 0 nebo minus 2 stupně někde, nejnižší noční teploty, nám většinou oblačno až polojasno, někde čekáme přehánky a to hlavně na severu Čech, na začátku noci ve vyšších polohách můžou být sněhové. Zítra teploty malilinko popolezou, denní maxima na 17 stupňů. Ale více řekneme za chviličku. Po zprávách je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Norsku zemřeli dva Češi. V širší nominaci do fotbalové repre jsou i Douděra a Chorý a Redhoti uzavřeli další megadíl. V Norsku zahynuli dva čeští občané. Zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smola. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Mluvčí ministerstva zahraničí to řekla agentuře ČTK. Norská média včera informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla. Soud v Pardubicích potrestal starostku Dobříkova na Orlicko-Ústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Udělili jí pokutu 150 tisíc korun a tříletý zákaz vykonávání funkce starostky. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva. Dál se provinila použitím dotací v rozporu s jejich určením nebo pozměněním zápisu ze zasedání zastupitelů. Ohromné bílé květináče budí v Teplicích vášně. Objevily se v Krupské ulici a místním se vůbec nelíbí. Původně přitom měli podle našeho zpravodaje Dušana Valenty přinést do centra lázeňského města více zeleně.
3: Zdravím z Teplic, kde se debaty místních čím dál častěji stáčejí k nové podobě pěší zóny. Ne, že by se přestavovala, ale právě velké květináče poutají pozornost. Rodiče se například bojí, že nebude místo pro kočárky. Podnikatelé zase dumají, jak budou zásobovat obchody a restaurace. Město reaguje a snaží se vysvětlovat. Radnice chce mít v květináčích velké stromy a objevit by se měla i další zeleň, která pomůže tlumit letní vedra. Jinak to vyřešit nešlo, protože pod dlažbou kvůli kanalizaci a dalším sítím není místo.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: David Douděra a Tomáš Chorý jsou předběžně ve hře. Do širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa se dostalo 54 hráčů, včetně obou slávistů. Jejich jména na seznamu pro federaci FIFA figurují i přesto, že je vedení Slávie po nedohraném derby se Spartou vyřadilo z kádru. Předseda klubu Jaroslav Tvrdík potvrdil, že oba hráči už za vršovický tým nenastoupí a dostali svolení k letnímu přestupu. Reprezentační trenéři ale s oběma fotbalisty v předběžném výběru pro šampionát i nadále počítají. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky, tedy původní studiové nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva fondu Hypnosis Songs za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hot Chili Peppers podle odhadů vydělá kolem 25 milionů dolarů ročně. No jo, pojďme si dát ještě počasí závěrem. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer někde polojasno až jasno. V severní polovině Česka potom lokálně přehánky, jinde zaprší jen ojediněle a denní maxima 13 až 17 stupňů.
0: Sašenko, moc krát díky, měj se krásně, já se budu těšit zítra.
1: Jasně, ahoj.
0: No a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Hned skré pro vás mám Paparouč, JAR a nebo Davea Gehena a jeho Kingdom.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se podívat, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Teď by to tady celý vyskočilo. Výborně, už jsme zase zpátky. No a pro Prahu tu nic evidentně nemám, jestli koukám správně. Nemám tady vůbec nic pro Prahu. Tak se mrkneme třeba Ostrava město. V Ostravě v Zábřehu, na kruhovém objezdu u nájezdu na Rudnou od nákupního centra havarovala dvě osobní auta. Částečně blokují provoz, místo je průjezdné s opatrností. Na dálnici D30 5 na 272 km směrem na Lipník nad Bečovou stojí porouchané auto, dejte tam pozor. No a pak tu mám ještě na trase z Opavy na Fulnek. Před omezením u vrchu se vytvořila asi 1,5 km dlouhá kolona v obou směrech. Tohle, který k dopravě, mi pojďme na další muziku a čekají nás třeba Dead Cab for Cutie a jejich novinka Riptides.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Mrkem se, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 7 stupňů a slabý déšť. V noci bude oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech se zpočátku místy vyskytnou přáhánky, které budou nad 700 metrů sněhové. Jindy čekáme srážky výjimečně. Nejnižší teploty 4 až 0 stupně, při uklidnění větru až minus 2. Četné přízemní mrazíky v 1000 metrech na horách kolem 0 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přáhánky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky čtější, nejvyšší teploty 13 až 17, na západě a místy severu Čech 10 až 13 v 1000 metrech na horách kolem 6. Tolik k počasí, my pojďme na další muziku. A vykopneme s Danko Jones a Martin Friedmanem, kteří dělají dohromady pecku Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacku, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s tou kvalitou, která nestárne od Motorhead, se s vámi je Frank. Pro dnešek loučí, vy se samozřejmě užijte zbytek úterního večera. Opatrujte se a my se uslyšíme zítra klasicky od 2 do 6 odpoledne, protože bude středa. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škody po požáru v Národním parku se rýsují. Policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje rozsah škod. Po nedávném požáru u Chřibské odhaduje škody na 15 až 20 milionů korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, nejvíce přitom utrpěly mladé výsadby jedlí a buků. Území zůstává pro turisty uzavřené kvůli riziku pádů ohořelých stromů a nutnosti prověřit stabilitu skal. Ústecký kraj už schválil finanční pomoc městu Chřibská na pokrytí nákladů spojených se zázemím pro hasiče. Při náročném zásahu v hlubokých roklích se vystřídalo přes 2 500 hasičů a v jednu chvíli bylo nasazených 8 vrtulníků. Kriminalisté zjišťují, jestli za vznikem požáru stál úmysl nebo nedbalost, což bude mít vliv na případnou výši trestu pro viníka. Národní centrála proti organizovanému zločinu v úterý provedla zásah v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření zmaření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policie poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu a s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Neznám, čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Artra Kradapa, Ika Turnera a další. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. A však uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi znovu topí. Rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče a naši hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila, naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno v úterý oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne. Dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se čekat pokles. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnějších deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají, obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
2: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté v úterý popoledni odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
3: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. Mám pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
1: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dnes nás čeká něco hudební archeologie. Svou 14. desku natočilo americké duo Black Keys jako kolekci nových verzí zapomenutých a přehlížených skladeb amerických bluesových hvězd všech dob. Jsou na ní skladby Arthra Cradupa, Ike Turnera a dalších. Peaches se točilo bez playbacků, co skladba to jeden zátah, takže zvuk, jak se říká, špinavý. Avšak uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škody po požáru v Národním parku se rýsují. Policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje rozsah škod. Po nedávném požáru u Chřibské odhaduje škody na 15 až 20 milionů korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, nejvíce přitom utrpěly mladé výsadby jedlí a buků. Území zůstává pro turisty uzavřené kvůli riziku pádů ohořelých stromů a nutnosti prověřit stabilitu skal. Ústecký kraj už schválil finanční pomoc městu Chřibská na pokrytí nákladů spojených se zázemím pro hasiče. Při náročném zásahu v hlubokých roklích se vystřídalo přes 2 500 hasičů a v jednu chvíli bylo nasazených 8 vrtulníků. Kriminalisté zjišťují, jestli za vznikem požáru stál úmysl nebo nedbalost, což bude mít vliv na případnou výši trestu pro viníka. Národní centrála proti organizovanému zločinu v úterý provedla zásah v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření zmaření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policie poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu a s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: You know what? This is the last fucking night of our tour.

0: our last night on tour, you guys don't mind if we get a little pissed and just kind of fuck around, do you? You gonna get pissed with us?
1: Prop up the monitor. I can't hear anything.
2: We might play kind of shitty tonight. Because we're so happy about going home. We don't even know. You don't even know.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
4: Češi znovu topí. Rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče a naši hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila, naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno v úterý oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne. Dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se čekat pokles. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnější deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
5: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
4: Naši hokejisté v úterý popoledni odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
6: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. No, pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
4: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Just yet. I want you to get those hands in the air one more time.

This one has got to do until the next time we do a British tour.

Electro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 2500 hasičů a v jednu chvíli bylo nasazených 8 vrtulníků. Kriminalisté zjišťují, jestli za vznikem požáru stál úmysl nebo nedbalost, což bude mít vliv na případnou výši trestu pro viníka. Národní centrála proti organizovanému zločinu v úterý provedla zásah v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření zmaření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policii poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu. A s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
0: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Quattro je známá rocková veteránka. Její Can We Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem? A zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval? To určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

hovoří pro víru člověka za lidskou duší krčí se svědomí.